je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

Budu teď, chlapče, pár let pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč,

let pryč, ale jako bych to byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedl pana Karla Vlacha a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázá opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval jí kdo jiný než Milan Chladil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko odváta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradník, si vždycky z něj dělali srandu. Jo. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

Takže Růžová pentle Jaroslava Vikernta dozněla a já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu, to byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zase to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.

Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřek, zajík se hlas. Přecházím stále sem a tam, náhle se ozval křik.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, že jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo? Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem, protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval a já jsem potřeba přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo, ale nicméně já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama a jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

příbrašno. Chodí mi totiž dopisy z výsky, zvané Roketnice, od mé statné sestřenice.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce jsem na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské liře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože mu mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A co říká, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti, prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na liře. Jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo. A říkal, víš co, stáhni tu písničku z liry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lira, tak to bude švágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: Aha. Takže mám opravdu... A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici se podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plaká, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jestli řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě a nebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím.
1: No, prosím.
5: Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle, ano.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsou, zdravím tež.
3: Děkuju, děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. ale majce docela det a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho
1: nedá se na
3: pouštět.
1: Imitátorku z
3: ne,
1: hlasatelky?
3: Radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
9: Neříkal jsem mi to?
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, on říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparsa všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou. A Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla tu
1: historku. Ty jsi řekla po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela. Ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme. Ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak jsi na to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál

0: na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene, tam dojdu někde 2:45. Což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
3: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
2: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Puste si to všichni, i Marie si to pustí,
3: tak jo.
2: Aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačovicích.
5: Který jenom poslouchá.
2: No vidíte, no, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme do
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý
4: den.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybychom těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany.
9: Nejde. Hele, v Vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pač jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A
1: Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádnýho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: Pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce. Takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prostějovští radní schválili vypsání zakázky na stavbu bazénu. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. České volejbalistky se po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov vypíše tendr na stavbu krytého bazénu. Rozhodli o tom radní města. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Kvůli délce bazénu se na jaře v Prostějově uskutečnilo referendum. Tělovýchovná jednota totiž žádala 50-metrovou plaveckou dráhu. Vedení města trvá na poloviční délce. Referendum mělo ovšem nízkou účast, proto bylo neplatné. Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
3: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
2: Krnovský domov pro seniory chystá velkou rekonstrukci. Zařízení nesplňuje podmínky požární bezpečnosti, zároveň má i zastaralý kolaudační plán. Práce mají být hotové do konce příštího roku, říká ředitel domova František Fojtík.
4: Elektřina není zakufrovaná do nehořlavých pouzder. Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá madla, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé. Ta budova už je letitá a vyžaduje prostě zásadní zásahy.
2: Střední průmyslová škola v Jeseníku dnes hostí tradiční burzu práce a vzdělávání. Představí se na ní 9 středních škol a 12 zaměstnavatelů z regionu. Novinkou letošního ročníku je takzvaná Start-up Stage, doplňuje Kamil Kavka z Inovačního centra Olomouckého kraje.
5: Na ní vystoupí 4 mladí podnikatele z Jesenicka, například Martin Nemeška, který provozuje zdejší úspěšný čajbar. Burza chce nasvítit téma podnikání tak, aby ho mladí lidé vzali v potaz. A jinak teda další z rolí burzy je propojování nejenom mladých lidí se školami a s firmami. Proto odpolední část programu bude patřit profesionálům, kteří vzdělávání a budoucím kariérám mladých lidí ovlivňují. Sport.
2: České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Olomoucká v úseku od okružní křižovatky po most. Stavební práce tady potrvají do 15. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 6. října a svátek má dnes Hanuš. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Lenka Filipová a právě teď bude znít skupina No Name. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno a v tuto chvíli budeme vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov. Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali. Hang on. Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dobré ráno, je 6. října, úterý, je čtvrt na šest a svátek má dnes Hanuš, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy v říjnu, sněhy v zimě, no dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, v tuto chvíli 6 stupňů Celsia. Jirku čekají domácí práce, kolo podle počasí, no a také teď poslouchá Český rozhlas Olomouc. Tak zdravíme. Zdravím ale také Martinu Dodolan, ta má na teploměru 5 stupňů Celsia, jak se kouká místy trochu mlhavo a přeje všem krásné ráno. No a zdravím také Frantu Dodubu, ten hlásí 7 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Splnila si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře AJAMu a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 5:30, dobré ráno. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku, ale i to, zda ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosomografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby s něho odebrat vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
3: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka.
4: My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
2: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezi tím nádor ve slinivce našel.
4: Je lokalizovaný v ocasu slinivky.

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne: pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve. Dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouci skončila modernizace akvacentra Delfínek u plaveckého stadionu. Město přišlo na více než 10 milionů korun. Obnovou prošel nejen bazén pro malé děti, ale i tělocvična. Uvedl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

0: Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucké uzavřena silnice v obci Drahanovice v úseku od křižovatky po konec obce směr Lhota pod Kosířem. Stavební práce to potrvají do 20. prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny, 2 minuty po 6:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad Okolo češtiny. Být vyzenovaný znamená být v klidu. Slovo zen k nám ale doputovalo přes japonštinu a jeho původ hledejme až v sanskrtu. Jak se z něj stal český novotvar, prozradí náš bohemista Ondřej Bláha v 9:45. Kdybyste pořad Okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do úterního 6. říjnového rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:45 a svátek má dnes Hanuš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden, no dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štíty, polojasno 2 až 4 stupně, vítr od 4 do 18 km za hodinu, hustá mlha syrovina, napsal Břeťa. Dolany, místy mlha, teplota 5 stupňů, hlásí Jakub. Šternberg 5,5 stupně, v údolích okolo je chladněji. Jen 4 stupně, vzkaz od Ondry. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál, proměnil se český dabing od té doby, tíhne některý z jeho synů k herectví, bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která pro

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Na Dolní Moravě dnes cvičení jesenických horských záchranářů budou trénovat evakuaci lidí z lanovky. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Jeseničtí horští záchranáři budou nacvičovat evakuaci lidí z lanovky. Firmou roku Olomouckého kraje je letos zemědělské družstvo na Olomoucku. Tenista Jiří Láčka se o titulu v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, naměříme až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeseničtí horští záchranáři budou dnes v horském areálu Dolní Morava na Ústecko-Orlicku nacvičovat evakuaci lidí z lanovky. Akce se zúčastní také policisté, lezecké skupiny hasičů a zdravotníci, dodává náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
3: Kdy vlastně figuranty nám budou dělat studenti ze střední školy, ta větev lanové dráhy bude vlastně téměř plně obsazená a naším úkolem je si pasažéry sundat a pro nás je důležitý, abychom si ověřili, jak dlouho ta evakuace trvá, abychom si znovu osvěžili postupy jako té evakuace.
2: V Olomouckém kraji byla vyhlášena firma roku. Titul získalo zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící na Olomoucku. Porota ocenila rozsah činnosti firmy i to, že zemi nedrancuje, ale pečuje oni. Živnostníkem roku je pak Veronika Fischerová z Bělkovic Lešťan u Olomouce, která se zabývá návrhy a výrobou kabelek a doplňků. Vítězové krajského kola postupují do celostátního finále. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom byla 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
4: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Připojit by se mohla i část učitelů. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Na několika místech přerostly v ostré střety s policií. Na severu Francie ve městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík, když zvedal ze země policejní granát.
5: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Vacherotem z Monaka vyhrál 2-0 a o titul si zahraje se Španělem Alcarazem. Lehečka se na marockého soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
6: Já jsem sledoval tyho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno. Proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku v obci Dřevohostice v ulici Dolní došlo ke střetu osobního auta a cyklisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Už jste se dnes ráno s někým objímali? No jestli ne, tak hurá do toho, protože jedno obětí prý buduje sebevědomí, léčí stres, zmírňuje bolest a uvolňuje hormon lásky. Tak vzhůru do toho. O nových školních budovách hraničářských, které se vybudovaly v národnostně smíšených oblastech našeho kraje, se psalo před 100 lety v novinách a my je za chvíli už otevřeme. No a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se skupina Projektil a právě teď bude znít Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. O nových školních budovách hraničářských, které se vybudovaly v národnostně smíšených oblastech našeho kraje, se psalo před 100 lety v novinách. Kde přesně to bylo? Ví Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V deníku Našinec se na začátku října objevil článek o 7 nových školních budovách, které ke svému účelu předala Národní jednota olomoucká. Byly to na severu Moravy Šilperk, tedy Štíty, Frankštát u Šumperka, Nový Malín a Rohle u Zábřeha, u Olomouce Véska, na Konicku Brodek a na východní Moravě Butovice a Německý Jeseník. Z nich byly pro obecné a měšťanské školy velké budovy ve Špilberku a Brodku, ostatní pro školy obecné, a to jednotřídní až trojtřídní. V článku se psalo: Republika staví svým hraničářům pěkné a dobře vypravené školní budovy, zatímco se část národa škorpí ve stranických půdkách a nezodpovědní činitele dusí a otravují vzduch zbytečnými aférami. Pokračuje nad vším tím bahnem tvorba školské osvěty a staví se tvrze a bašty národního zabezpečení.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6. října, svátek má Hanuš, vše nejlepší a jsou 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. No dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Lukáš hlásí v dubu 6 stupňů Celsia. Zatím ještě leží, dnes se mu nechce vstávat. Olomouc 6,5 stupně, vlezlé chladno, napsala Bára. Prostějov 6 stupňů tma, dnes přijede na kontrolu topení kominík, no a potom budu uklízet, vzkaz od Martiny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť ke snídaním přeji. Včera jsem byl v jednom nejmenovaném obchodě a tam prodávali halloweenskou výzdobu. Strašidelné dýně, malé čarodějnice a tak dále. A jak se tak dívám do regálu a podivuji se nad cenami, tak se otočím a za mnou stojí obří čarodějnice. V šátku s bradavicí, koštětem i lucernou, nějaký pytel přes záda přehozený. No já jsem se tak vyděsil. Dát si takovou doma k bránce, tak myslím, že volám každou chvíli sanitku kvůli vyděšením kolem jdoucím. No a co vy? Máte či plánujete halloweenskou výzdobu? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na vaše vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prostějov vypíše tendr na stavbu krytého bazénu, rozhodli o tom radní města. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Opozice vadí, že radní o tendru rozhodli jen pár dní před komunálními volbami. Považuje to za politickou kampaň. Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Střední průmyslová škola v Jeseníku dnes hostí tradiční bursu práce a vzdělávání. Představí se na ní 9 středních škol a 12 zaměstnavatelů z regionu. Akce se koná od 9 do 16 hodin. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Za sportou české volejbalistky se po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krnovský domov seniorů nesplňuje prvky protipožární bezpečnosti. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl 7.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Krynovský domov seniorů nesplňuje prvky protipožární bezpečnosti. Zastaralý je i kolaudační plán, který počítal s větším počtem klientů ve stejném počtu místností. Zařízení ale získalo od města dotaci a může se pustit do nákladné rekonstrukce i nové kolaudace. Je nutné taky dokončit obnovu po povodních v roce 2024.
1: Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé.
2: Ředitel Krnovského domova seniorů František Vojtík mě provází prostorami. My jsme teď vystoupali do prvního patra, třeba madla, která jsou už v přízemí nehořlavá, tak tady jsou stále dřevěná.
1: Tady je místnost původním kolaudačním rozhodnutí označena jako nějaká knihovna. Ve skutečnosti nám tady probíhá rehabilitace. Co nás čeká v rámci rekonstrukce, je výměna za nehořlavé materiály, úprava i tady toho prostoru. Tady vidíte tažená elektřina, která je vlastně vně těch zdí, ještě je to v hliníku.
2: V rámci fyzické rekonstrukce ale taky dojde ke změně samotné kolaudace, takže plány už budou odpovídat skutečnému stavu.
1: Kdyby evakuace probíhala tak, že by si hasiči vzali původní kolaudační rozhodnutí a řekli tak a teď půjdeme vytáhnout klienty z těch místností, které jsou označeny jako pokoje, tak by nám tady 10-20 klientů zůstalo, protože jsou v prostorách, která podle toho původního kolaudačního rozhodnutí mají jiný účel užívání.
2: Neskolaudované pokoje mají samozřejmě veškeré zázemí jako pokoje skolaudované. Domov musí taky dokončit obnovu po povodni. Zbývá postavit kuchyň.
1: Tohoto bude nová kuchyň, protože původně kuchyň byla o patro níž a byla vyplavena jak v roce 97, tak v roce 2024, po každé škody v desítkách milionů korun, takže logickým rozhodnutím bylo tu kuchyň vytáhnout nahoru.
2: Uzavírá ředitel domova seniorů František Vojtík. Práce mají být hotové na konci příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Tak dnes nás čeká opět slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Maximální denní teploty budou od 20 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 16 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
0: A co přinese noc a zítřejší den?
2: V noci by mělo být opět jasno nebo skoro jasno, ale k ránu bude od jihu oblačnosti přibývat. Teploty ty minimální budou od 10 do 6 stupňů, v údolích při bezvětří to můžou být až 4 stupně a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme oblačnou oblohu, odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Maximální denní teploty budou od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia a vítr se postupně rozfouká na mírný jižní až jihovýchodní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt jehož dobrou duší v Olomouckém kraji je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky. Lokty a kolena jsou propnutá. S nádechem přesuneme celý trup vzad do pokrčených kolen a s výdechem dynamicky vrátíme zpět do vzporu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 7 hodin. V Šumperku hořela ubytovna, její obyvatele museli hasiči evakuovat. Podrobnosti už ve zprávách v celou...
1: Je to...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Šumparku hořela ubytovna, její obyvatele museli hasiči evakuovat. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Šumparku dnes ráno hořelo ve zdejší ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Hasiči to oznámili na síti X. Požár podle nich vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Jeho příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Pro obyvatele ubytovny vyslali hasiči evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které zajistili spolu s městem. Budovu pak ohradili páskou. Hrozí totiž pád zdiva. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Brundalsku je opravený. Lávku předloni zničila povodeň a odnesla ji zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historií a přírodou Karlovic, nedaleko zdejší restaurace.
5: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o půl metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody u Lipiny na Olomoucku. Minulý týden v úterý při ní po střetu s nákladním autem zemřel mladý motorkář. Nehoda se stala v úterý v podvečer na hlavním tahu mezi Štemberkem a Moravským Berounem, na kterém jsou četné zatáčky. Policie hledá i řidiče, kteří v danou dobu místem projížděli a v autě mají palubní kameru. Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
6: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští fotbalisté dnes večer zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední 2 zápasy dohrávali v oslabení a právě v této disciplíně se podle trenéra Santiho Denny musí zlepšit.
7: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na silnici na obchvatu Mohelnice havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
9: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šroukal. Jestliže právě teď snídáte, přeji dobrou chuť. Já už snídal ve 4 ráno, ale ještě bych si něco dal. No někdy mám pocit, že jsem jak magnetka, stále nalepený na lednici. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Více o tom do 15:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Marek Ztracený. Dobré ráno.

0: Běhajte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno. V minulé hodině jsem vzpomínal, jak jsem se vyděsil vystavené čarodějnice v jednom nejmenovaném obchodě. Měla kolem 1,80 m, šátek, bradavice, koště i pytel a lucernu. No dát si doma k bránce, tak myslím, že volám každou chvíli sanitku kvůli vyděšením kolem jdoucím. Máte či plánujete halloweenskou výzdobu? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Jana z Uničova hlásí, že bude dlabat dýně na strašáky. Tchyně slaví, já to respektuji, má barák famózně vyzdobený, ale já to nemám rád. Už napsal Michal z Hranic. Slavíme dušičky, Halloween, ne, jsem za tradice a tak výzdobu neplánujeme. Vzkaz od Jindry z Hanušovic. Vydlabeme si dýně a trochu vyzdobíme byt. Děti o tom pořád mluví, tak musím konat, napsala Hanka z Olomouce. Dlabeme dýni, to máme rádi, uděláme podzimní výzdobu a to je vše. Doufám, že ve školce nikoho nenapadne chtít kostýmy, napsala Radka z Prostějova. Děti z tohoto svátku mají radost a tak vyrábíme kostýmy a vymýšlíme, jak udělat pavučinu kolem domu. To už píše Petra z Libiny. Dýně jedině na polévku, žádná výzdoba. Vzkaz od Milana z Olšan. Tak děkuji za vaše zprávy a těším se na další. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51. Uslyšíte je už v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 6. října, úterý, minuta po 7:45 a svátek má Hanuš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy v říjnu, sněhy v zimě. Dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je skoro jasno, slabý západní vítr a teplota mezi 7 a 8 stupni, napsal Tonda. V Mohelnici máme dnes po ránu 6 stupňů jasno a zatím klidno, zdraví Nadia a Šternberg 6 stupňů. Vypadá to na slunečný den, píše Radka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku, ale i to, zda ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
3: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka.
4: My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
2: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
4: Je lokalizovaný v ocasu slinivky.

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne, pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouckém kraji byla vyhlášena firma roku. Titul získalo zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící na Olomoucku. Živnostníkem roku je pak Veronika Fischerová z Bělkovic-Lešťan u Olomouce, která se zabývá návrhy a výrobou kabelek a doplňků. Předběžnou výši zářivé inflace dnes veřejní Český statistický úřad. Podle odhadu ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Nový klub figurkových her dnes zahajuje provoz v Městské knihovně v Přerově. První setkání zájemců je ve 4 hodiny odpoledne. Budoucí členové klubu se budou scházet jednou měsíčně. Francouzští studenti střední škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Na několika místech přerostly v ostré střety s policií. Za sportu hokejista Radek Faxa v novém ročníku NHL poprvé bodoval. Český útočník pomohl jednou asistencí Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose. Brankář Daniel Vladař předvedl v dresu Philadelphia 32 zákroků. Flyers ale prohráli na ledě Tampa Bay 1-4. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku v Bílé pod Pradědem havarovalo nákladní auto s dodávkou a opatrně i na Prostějovsku. V obci Biskupice se

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. České fotbalisty čeká už dnes večer zápas na ikonickém stadionu ve Wembley. Ve fotbalovém chrámu v Londýně pro 90 tisíc lidí se utkají v Lize národů s domácí Anglií.
1: Tohle je Anglie ve Wembley a je to ikona anglického fotbalu, že jo?
2: Vypíchl velikost duelu právě ve svatostánku ve Wembley obránce národního týmu Vladimír Coufal.
1: Samozřejmě, historicky jsme tady měli obrovský úspěch a jeden možná z největších v historii českého fotbalu, nebo ne-li ten největší.
3: Dáma britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
1: Nechci říct, že na to chceme navázat, to určitě ne, ale chtěli bychom Anglii potrápit nějakým způsobem.
2: Připomněl Coufal, jak se Češi stali vicemistry Evropy 1996, tehdy ve finále podlehli Němcům, a to právě ve Wembley. I když tehdy ještě na tom starém, po jeho zbourání vyrostl na tomto místě nový stejnojmenný stadion, který zůstal domovem anglické fotbalové reprezentace. Právě ta dnes přivítá český národní tým.
1: I když se bavíte s anglickýma hráčema, tak prostě pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley, takže je to prostě nádhera. Jenom když vstoupíte na tady ten jako svatostánek, vidíte 90 tisíc lidí, tak je to nádhera, je to sen pro každýho tady hrát. Já jsem měl to štěstí, že jsem to zažil tady dvakrát s národním týmem už.
2: Ani v jednom z případů to ale Vladimíru Coufalovi nevyšlo. Češi ve Wembley v soutěžním zápase Anglii o body nikdy neobrali. Dnes mají další příležitost, a to pod vedením trenéra Santiho Denii.
4: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti. Jsme plně koncentrováni.
2: Utkání mezi Anglií a Českem začne ve Wembley ve 20 hodin a 45 minut českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Londýna Karel Schamberger, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního 6. říjnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 7:45 a svátek má dnes Hanuš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden, no dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 6 stupňů, vypadá to na pěkný den, něco málo uvařím a potom budu pokračovat v žehlení, ať se daří. Litovel 5,7 stupně Celsia a po mlhavém startu to vypadá na slunečný den, napsala Hanka. Přerov 7 stupňů, všem hezké ráno, přeje Mirek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 8:15, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny být vyzenovaný. Znamená být v klidu. Slovo zen k nám ale doputovalo přes japonštinu a jeho původ hledejme až v sanskrtu. Jak se z ní stal český novotvar, prozradí náš bohemista Ondřej Bláha v 9:45. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, tak ho najdete v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Podívejte se tam a také ho najdete v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vít.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. V prostějovské porodnici je dnes den otevřených dveří. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Nesisková organizace řeší vyšší výdaje kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk na severu Moravy. Prostějovské porodnici je dnes den otevřených dveří. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dražší benzin a nafta ovlivňují rozpočty i neziskových organizací. Patří mezi ně i mobilní hospic Nejste sami, který pečuje o pacienty v jejich domácnostech v Olomouci a v obcích do 40 kilometrů od města. Vedení organizace musí brát peníze z rezerv a zároveň oslovuje podporovatele se žádostí o pomoc. Státem regulované ceny paliva zavedené od října hospici zřejmě příliš nepomůžou, říká jeho ředitelka Vladimíra Foukalová.
5: Uvidíme, co bude za 2-3 měsíce a jestli ušetříme tady pár halířů na litru pohonných hmot, tak určitě se ty ceny zvednou úplně někde jinde. Takový příklad byl tady člověk, který nám nabízí zdravotní materiál a už mi dával nový ceník, takže opravdu ty ceny se promítnou naprosto ve všem, ve všech složkách.
4: Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk. Na jednom z hlavních tahů na Slovensku musí řidiči počítat s kolonami a zdržením. Dopravu budou řídit semafory. Dělníci budou měnit povrch a zpevňovat podloží na asi 8-kilometrovém úseku mezi Jablunkovem a hranicí se Slovenskem. Jak řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl, práce vyjdou na zhruba 157 milionů korun.
6: Práce potrvají do jara. Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
4: Zájemci si dnes můžou prohlédnout zázemí prostějovské porodnice. Od 14 do 17 hodin se tam koná den otevřených dveří. Návštěvnice se podívají na porodní sály nebo novorozenecké pracoviště, říká mluvčí nemocnice Prostějov Radka Miloševská.
7: Návštěvníci dne otevřených dveří se mohou těšit také na soutěž o pobyt na nadstandardním pokoji zdarma. Budoucím rodičům chceme ukázat porodnici takovou, jaká skutečně je. Od porodních sálů přes péči o novorozence až po zázemí pro maminky. Mohou se podívat, potkat se s naším personálem a získat odpovědi na otázky, které si před porodem kladou.
4: Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu.
8: Sport.
4: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Od 18 hodin a 30 minut je čeká zápas v Portugalsku. Domácí si už zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Olomoucku v obci Těšetice havarovalo osobní auto s autobusem. Opatrně také na Prostějovsku v obci Biskupice se řeší nehoda osobního auta a traktoru.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, tak jsem včera doma zpracovával červenou řepu, dokonce jsem si nasadil gumové rukavice na její krájení, jenže ty byly tak malé, že postupně praskaly, a tak mé červené ruce opět děsí všechny okolo. Rada na krájení červené řepy, navlékejte nepraskající rukavice. Za chvíli se podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle. A hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli skupina Olympic a právě teď bude zpívat Petra Janů. Ještě se mi smějí. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Snídáte-li, přeji dobrou chuť, a jestli se chystáte pracovat na zahradě či zahrádce, tak ať se daří. Jaké plodiny se pěstují nejdéle? Prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 6. října, svátek má Hanuš a je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohuňovice 6 stupňů Celsia, vykukující sluníčko a radost z dalšího hezkého dne, píše Věra. Vikýřovice slunečno 7 stupňů, napsal Jaroslav. Lipník nad Bečvou 8 stupňů Celsia, musím také vytrhat řepu, píše Vojta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zase.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Úředníci olomouckého magistrátu začali s rozvozem vybavení a techniky do volebních místností. Ve městě jich bude bezmála 100. Na seznamech potřebných věcí jsou nejen urny a zástěny, ale taky koberce nebo kancelářské potřeby.
1: Pracovníci balí velké zástěny a nakládají už do téměř plného nákladního auta. Velitelka vozu Ludmila Dětská s předstihem volá školníkům do první cílové školy, budoucí volební místnosti.
2: Dobrý den, magistrát města Olomouc. Máme k vám namířeno, mohli bychom u vás být tak za 10 minut. Děkuji moc, takže my vyrážíme.
1: Krampy už najíždí další auto a tak se ptám Vladislavy Maškové, která má přípravu volebních místností na starosti, na co všechno nesmí zapomenout.
3: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky, nábytek, koberce, kde je potřeba nástěnky pro vzory hlasovacích lístků, orientační nápisy,
4: nůž,
3: přesně tak, děrovačky, kancelářský papír.
1: Seznamy jsou dlouhé a vše se musí pečlivě kontrolovat. Tým Vladislavy Maškové bude v pohotovosti i v době voleb.
3: Čekáme, kdo zavolá, co by potřebovali, že jim dochází lístky, nebo že by potřebovali ještě jednu zástěnu, že je tam spoustu voličů čekajících ve frontě a tak dále. Takže my vlastně jsme ve službě v pátek do 22. hodiny a v sobotu do 14. hodiny.
1: Zatímco pro většinu lidí končí volby v sobotu ve 14 hodin, pro Vladislavu Maškovou až začátkem listopadu.
3: Protože musíme všechno svést, rozstřídit, zrevidovat, odvést do sběrového dvora, uložit, vyčistit. Takže pro nás to ještě chviličku bude pokračovat.
1: Volební místnosti pro komunální a senátní volby se otevřou v pátek ve 14 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Šumparku dnes ráno hořelo ve zdejší ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár podle nich vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Jeho příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Pro obyvatele ubytovny vyslali hasiči evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Lávku předloni zničila povodeň a odnesla ji zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody u Lipiny na Olomoucku. Minulý týden v úterý při ní po středu s nákladním autem zemřel mladý motorkář. Nehoda se stala v úterý v podvečer na hlavním tahu mezi Štemberkem a Moravským Berounem, na kterém jsou četné zatáčky. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv. Ze sportu hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Tip Sport Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Na vítězství Budějovic se gólem a 2 asistencemi podílel útočník Robert Lantoši. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Prostějově v ulici Sídliště Svobody havarovala 2 osobní auta a pozor i na Olomoucku ve Velkém Týnci v ulici Grigovská došlo ke střetu osobního auta a chodce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krnovský domov seniorů nesplňuje prvky protipožární bezpečnosti. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Krnovský domov seniorů nesplňuje prvky protipožární bezpečnosti. Zastaralý je i kloudační plán, který počítal s větším počtem klientů ve stejném počtu místností. Zařízení ale získalo od města dotaci a může se pustit do nákladné rekonstrukce i nové kolaudace. Je nutné také dokončit obnovu po povodních v roce 2024.
1: Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé.
2: Ředitel Krnovského domova seniorů František Vojtík mě provází prostorami. My jsme teď vystoupali do prvního patra, třeba matla, která jsou už v přízemí nehořlavá, tak tady jsou stále dřevěná.
1: Tady je místnost původním kolaudačním rozhodnutí označena jako nějaká knihovna. Ve skutečnosti nám tady probíhá rehabilitace. Co nás čeká v rámci rekonstrukce je výměna za nehořlavé materiály, úprava i tady toho prostoru. Tady vidíte tažená elektřina, která je vlastně vně těch zdí, ještě je to v hliníku.
2: V rámci fyzické rekonstrukce ale taky dojde ke změně samotné kolaudace, takže plány už budou odpovídat skutečnému stavu.
1: Kdyby evakuace probíhala tak, že by si hasiči vzali původní kolaudační rozhodnutí a řekli tak a teď půjdeme vytáhnout klienty z těch místností, které jsou označeny jako pokoje, tak by nám tady 10-20 klientů zůstalo, protože jsou v prostorách, která podle toho původního kolaudačního rozhodnutí mají jiný účel užívání.
2: Neskolaudované pokoje mají samozřejmě veškeré zázemí jako pokoje skolaudované. Domov musí taky dokončit obnovu po povodni. Zbývá postavit kuchyň.
1: Tohoto bude nová kuchyň, protože původně kuchyň byla o patro níž a byla vyplavena jak v roce 97, tak v roce 2024, po každé škody v desítkách milionů korun, takže logickým rozhodnutím bylo tu kuchyň vytáhnout nahoru.
2: Uzavírá ředitel domova seniorů František Vojtík. Práce mají být hotové na konci příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45 a svátek má dnes Hanuš. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v říjnu mráz a větry, leden, únor teplý. Dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Šumperk 7 stupňů Celsia, těším se na slunečný den, napsala Iva Prostějov. 8,5 stupně, musím dnes otrhat jablka. Vzkaz od Oty, tak přeji bohatou úrodu. A Samotíšky 8 stupňů, slunečno, poznatek od Milana. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 8:45, dobré ráno. Dnes jsem vzpomínal, jak jsem se vyděsil, vystavené čarodějnice v jednom nejmenovaném obchodě. Měla kolem 1,80 m, šátek, bradavici, koště i pytel a lucernu. Dát si ji doma k bránce, tak myslím, že volám každou chvíli sanitku kvůli vyděšeným kolem jdoucím. Máte či plánujete halloweenskou výzdobu? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy a pojďme se podívat na další. Každé ráno se cítím jako halloweenská výzdoba, napsala Eva z Jeseníku. Já mám raději dušičky, ale kluci od sousedů jsou jiného názoru, napsala Eva z Postřelemová. Halloweenskou výzdobu nekupuji a ani nevyrábím, stačí nevymetat pavouky a je nachystáno. Marie z Litovle. Máme přece dušičky a tak místo halloweenské výzdoby si uděláme černou hodinu a povídáme si o našem dětství a prarodičích. Vzkaz od Jany z Úsova. Vnuci se opět chystají jít do školy v maskách, nic proti tomu nemám, každá tradice někdy začíná, napsala Věra z Hrabové. Marek z Rapotína píše, je to jen další komerční svátek importovaný ze zahraničí a tak výzdobu neplánuji. Až na vydlabanou dýni, do které dáváme svíčku a na malou čarodějnici, kterou dáváme na dveře a na pavouka na bránku, ale to je úplně všechno a neslavíme. Cukety a dýně jen na jídlo a výzdobu dělám jen na dušičky. Zdena z Holubic. Lucie z Krnova píše, kdyby mi parta dětí přišla ke dveřím, jak to dělají na Velikonoce, tak je určitě nevyhodím. Výzdobu máme spíš podzimní, plus jedna čarodějnice a několik dýní, které mají velké zuby. Tak to máme s halloweenskou výzdobou. Děkuji za vzkazy, ať nějakou výzdobu plánujete či ne. Podstatné je, jestli z toho budete mít radost vy i vaše okolí. No a já si v dušičkový čas jako každý rok pustím film Kladivo na čarodějnice, který se točil na zámku ve Velkých Losinách a zase potom nebudu celou noc spát.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Nová publikace připomíná nejznámější osobnosti Přerova. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolega Bořek Volný. Přeji příjemné a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prostějov vypíše tendr na stavbu krytého bazénu. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Tenista Jiří Lehečka se o titul v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, naměříme až 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Opozice v Prostějově kritizuje schválení tendru na stavbu krytého bazénu. Vypsání zakázky v pondělí podpořili radní. Opozice chtěla, aby o ní rozhodlo až nové zastupitelstvo. Přípravu stavby totiž podle šéfky uskupení na rovinu Jany Jilkové provází nedostatek veřejné kontroly. Krytý bazén o délce 25 metrů přijde na zhruba 750 milionů korun. Prostějovští sportovci chtěli na jaře v referendu prosadit 50-metrovou plaveckou dráhu. Kvůli nízké účasti bylo ale hlasování neplatné. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle novely se mají školy s méně než 180 dětmi nebo žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos nebo v následujících dvou letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Podle viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Tibora Hájka by měl změnu oznámit co nejdříve, protože příprava trvá minimálně 2 roky.
2: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné, aby právě nedošlo k tomu, že pan ministr zmíní, že to číslo 180 se mu v uvozovkách nelíbí a že se zvažuje jiné číslo. Takže slučování ano, ale podle jasných, dlouhodobě platných a vydiskutovaných pravidel.
1: Inspirující osobnosti města Přerova je název nové publikace, která připomíná tamní významné rodáky a obyvatele. Prosadili se v různých oblastech vědy, umění, kultury nebo duchovního a společenského života. Spoluautorka publikace, senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL, jich vybrala 20.
3: Jsou tam samozřejmě osobnosti, které všichni známe, to znamená Blahoslav, Komenský, ale důležité je také, že si všichni uvědomí, kolik takových osobností Přerov má, a já myslím, že tahle brožurka je začátkem toho, co ještě se můžeme dovědět.
1: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice spolupracovali na vzniku rychlejší a šetrnější metody léčby plicní embolie. Zapojili se do 3leté studie, která potvrdila, že léčba pomocí katetru je účinnější než starší postupy. V Ostravské fakultní nemocnici takto doktoři pomohli zhruba 100 pacientů, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
4: Prostřednictvím vpichu v třísle lékaři zavedou pod rentgenovou kontrolou trombolytické katetry do plicních tepen a začnou postupně přímo do krevní sraženiny aplikovat trombolytiku, tedy lék, který krevní sraženiny aktivně rozpouští. Výkon se provádí jen v místním znecitlivění a trvá 10 až 20 minut.
0: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Španěl Alcaraz. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Pekingu v 8. finále. S ruskou Alexandrovovou prohrála 2x2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Stříbrnice směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkně zdravíme, dneska je 6. října, ráno frišné, chladné, možná i osvěžující, možná někde až mrazivé. A teď už dopoledne 5 minut po 9. 6. října. Ještě jednou pěkné pozdravení všem posluchačům a najímně a zejména pak Hanušům, nádherné starobylé jméno. No, úterý dopoledne to je třeba také vysílání Českého rozhlasu Olomouc pravidelně ve znamení poradny. Dobrá rada, uvidíme, uslyšíme, jakých dobrých rad se nám dostane po 10. hodině. No ale ještě i kolem tohoto olemujeme, orámujeme, blíží se zimní měsíce, kdy v autech hodně trpí také startovací akumulátory. Jak akumulátory kontrolovat, jak o ně pečovat, aby vydrželi, jak vybrat také ty správné. Poradíme nejen tedy v dobré radě, ale v tom okolním vysílání, v proudovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A máme pro vás i říjnovou rubriku Jak nenaletět. To je další věc, další akce zase jindy. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily a také šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené nebo úplně smyšlené. Jak nenaletět radíme a tentokrát právě ty internety v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: až se zima zeptá. Tedy pokud se vás nezeptala s nějakými 2-3 stupni dneska po ránu, myslím, že Olomoucký kraj je dneska z těch relativně teplejších regionů, protože 2-3 stupně prý nebyla výjimka po republice, ale zima je a přijde a bude. A bude zima, bude mráz a zima je také obdobím, kdy se mohou projevit na autech závady, které třeba na jaře v létě dřímaly nerozpoznány, potichu pěkně. Velmi častým problémem může být zjištění, že akumulátor, který má váš motor uvést do pohybu, není v nejlepší kondici. Jak předejít tomu, abychom to zjistili až za prvních ranních mrazíků, když se nedaří nastartovat a jak se vůbec o akumulátor postarat? O tom jsme si povídali tedy konkrétně kolega Mirek s odborným prodejcem vozu Janem Šehnem z Postřelmova.
1: Samozřejmě nejlepší je dojet k odborníkům nebo na prodejnu někam a nechat si to změřit, protože ty přístroje jsou velice drahé a je potřeba to změřit u někoho, kdo ty přístroje má.
2: Čili nestačí běžný multimetr, tím, že se říká, že když má baterka přes 12 V, že to je dobře za stavu vypnutého motoru, když už má po 12 V, tak už je pravděpodobně mrtvá. Tak může to něco aspoň naznačit?
1: Tak upřesním to, baterka, pokud má pod 12,5 V, tak samozřejmě už je podbitá. Ale ono už je to dané tím, že jakmile auto otevřete, tak se spíná spousta systémů a tu pod 12,5 se dostanete stabilně. Jde o to, že vy změříte pouze volty a je potřeba změřit zkratový proud, kterým se startuje. A ten zkratový proud se dá změřit pouze těma odbornýma měřákama.
2: Čili je lepší navštívit odborníka. Pojďme k tomu, jak tedy se o baterku starat, abychom k tomu nedošli. A vůbec, jaká je dneska životnost baterií v moderních autech? Zmiňoval jste, že už pouhým odemknutím auta zapínáme spoustu systémů, které zpočátku jedou na tu baterku.
1: Životnost se nedá vůbec paušalizovat, protože taxikářům vydrží baterka rok, mají 1000 startů za rok a vždycky je ta životnost o tom, jak se o tu baterku člověk stará. Správná údržba je ta, že by se baterka měla dobíjet před zimou, to znamená říjen, listopad a po zimě, což je březen, duben. Dvakrát za rok dobíjet baterii, to je důležité.
2: I v případě, že jezdím hodně?
1: Když jezdíte hodně, nemusíte, ale hodně je tak, že nastartujete a ujedete minimálně 25 km na ten jeden start. Kdo jezdí daleko do práce, je to výhodnější.
2: Nějaká údržba, vím, že se kdysi mazali kontakty nebo nějaké takové věci, dělat to nebo radši to nechat odborníkům třeba při těch prohlídkách jarních a zimních?
1: Mazat se to nemusí, je dobrý tam možná stříknout nějaký úplně řídký olej při montáži a to bohatě stačí, pak se tam netvoří ta oxidace. Ale nic jiného s těma baterkama dneska ani neuděláte.
2: Když bydlím třeba v horách a už mě ta stará baterka odejde, chci si pořídit novou, má cenu si třeba koupit baterku s větší kapacitou?
1: Je to určitě dobrý, protože dneska už se ve stejném rozměru dělají třeba 72, 74 i 77. Ta baterka vypadá naprosto identicky rozměrově stejně, pouze ty 77 mají vyšší ten zkratový proud, o kterém jsme se bavili, a máte větší potenciál té baterie i na těch horách. Vyšší zkratový proud, ten je důležitý.
2: Zmiňoval jste, že vlastně pořád existují otevřené baterie, to jsou ty, kde musíme dolívat třeba destilovanou vodu a tak dál. Pak jsou baterie bezúdržbové, které prostě běžný laik asi nemá šanci nějak opravit, ale slyšel jsem i o gelových bateriích, vím, že je používají třeba motorkáři. Jsou v něčem výhodnější v tomhle směru?
1: Oni netrpí tak těma mrazama, údržbové baterie víceméně upadají. Dnes jsou bezúdržbové, jsou to kyselinové a ty se dobíjí klasickou trafonabíječkou a pak už jsou ve start stopu, kde se dělá systém EFB a AGM. EFB je kyselinový, AGM je gelový. Takže už dneska se používají gelové baterie i v osobákách. Jo? A ty jsou velice výkonný, ale musí se nabíjet jinou nabíječkou než ty kyselinové baterie.
2: Auta se start-stop systémem, dneska už je to většina nových aut. Je tam ta baterie k tomu přizpůsobená, protože přece jenom těch startů je násobně víc?
1: Je, jsou to silnější baterie. Když třeba měříme AGM, který se dává do dieselu, tak má i 850 až 900 amper, což mají velký baterie pro nákladák, takže ten výkon tam už je.
2: Když si teda už pořizuju novou baterku, na co mám teda první hledět? Má to být právě třeba ten zkratový proud, má to být kapacita a můžu se nějak orientovat jako laik?
1: To je dost těžký poradit, protože prodejců je hrozně moc a prodávají se baterie, které nejsou váhově adekvátní potřebám toho auta, protože je tam méně toho olova a o tom vlastně celá ta baterka je.
2: Čili potěžka?
1: To nepoznáte. Jako je dobrý si koupit spíš značkou, než nějaký no-name baterky.
2: Z Postřelmova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to je třeba i čas rad ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Tady i v Českém rozhlase Olomouc, volebního průvodce, pro vás mám ještě pár dnů před volbami. Pozor, neplést s rubrikou Jak nenaletět. Tak, internet, ten může být plný výmyslů a lží, ale člověk prostě musí být obezřetný. Nejsou tam úplně jenom samé lži, ale je potřeba to filtrovat. Ty lži se mohou šířit přes řetězové e-maily nebo přes sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit, ale i šokovat, co je dobré vědět, než se na takovou případnou internetovou lež nachytáme, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Tak vidíte, kolegyně Bára se dokonce setkává se články. No a další rubrika, další vydání Jak nenaletět zítra dopoledne. A to zase jiné téma, jak nenaletět při výběru potravin. No, se články, další češtinářské vychytávky. Dneska vyzenované už za chvíli v rubrice Okolo češtiny v Českém rozhlase Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tak tedy štěstíčko a možná i čajíček se hodí, nejenom pro lásku. Štěstí, Lucky, Maria Rotrová a pak ještě barevný šál, anebo klidně i jednobarevný, pastelový, jakýkoliv váš oblíbený se bude hodit každým dnem, každým ránem. Barevný šál je klasika, kterou se teď dáme v podání Žalmana, Pavlíka a taky jeho muzikantů. No a jinak si dneska dáme ještě dopoledne třeba i úplnou novinku. Čarodějky z Eastwicku, ne, z Eastwicku ne, to je klasika, to je stará známá věc filmová, ale nová divadelní záležitost, nový divadelní regionální počin se jmenuje Čarodějky z Lipníku. Jestli je tam motivace, inspirace těmi eastwickými kolegyněmi a o čem to pojednává, to zjistíme v pozdějším dopoledním vysílání mezi 11. a 12. No a pak by tady byl, prosím, ještě jeden klasik, čaroděj, pochopitelně druhé kategorie. Jiří Lábus a Pavel Kučera dneska odpoledne ve vysílání Humoriádě. Tak se těšte.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Dny podzimní, dny též školní, rok akademický, i třeba na bohemistice na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, a nejenom tam se věnují češtině i my vždycky takhle před 10. hodinou, třeba teď necelou minutu po 3:15, 6.10. v úterním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Bohemista Ondřej Bláha nedávno před školou odposlechl od kolem stojících v rozhovoru také spojení být vyzenovaný, úplně vyzenovaný. Kde se vzalo v češtině, tomu se věnuje dnes ve své rubrice, ve svém vydání jazykového okénka.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Školní rok už nějaký ten týden běží, takže je možné doufat, že stres, který je se začátkem školního roku tradičně spojený, už pominul. Děti si zvykly vstávat brzo, učitelé si zvykli na to, že to všechno už zase začalo, rozvrh se ustálil, sešity byly obaleny a tak dále. Dokonce jsem někde před školou zachytil slova nějaké paní, asi maminky, která jiné mamince řekla: my jsme už v pohodě, my jsme vyzenovaní. Tak tedy dodávám, to je krása, být po polovině září už vyzenovaný. To přídavné jméno vyzenovaný jsem neslyšel poprvé. A jak vidíme v databázi nových slov, která se jmenuje Neomat a kterou na internetu budují pracovníci Ústavu pro jazyk český, to přídavné jméno vyzenovaný je mezi novými slovy doloženo nejpozději v roce 2017, tedy už skoro před 10 lety. V online databázi Neomat jsou i příklady, cituji: vidíme to na účastnících meditačních kurzů, kteří jsou v práci zvyklí bušit do počítače. Odcházejí od nás tak nějak vyzenovaní. Nebo dokonce jsem tak vyzenovaná, že mě ani ti pejskaři už tak nevytáčejí. A do třetice? Netušila jsem, že mě, vyzenovanou matku a učitelku, názory cizího člověka dovedou zvednout takhle ze židle. Konec citací. Nikoho nepřekvapí, že přídavné jméno vyzenovaný nějak souvisí s orientálním slovem zen. Termínem zen se označuje jeden ze směrů buddhismu, který se zaměřuje na takzvanou přímou zkušenost reality a na budování schopnosti nalézat vnitřní klid. Člověk medituje v sedě, sklidňuje svou mysl a pozoruje své myšlenky bez hodnocení, což, pravda, ve škole moc nejde. A právě proto by to člověk měl dělat doma, v klidu. Jádrem toho vyzenování je vlastně ta zlatá rada pro život. Soustřeďujme se na to, co je tady a teď. Jestliže je v tom něco dobrého, třeba i malého dobrého, řekněme si to a užijme si to. A ještě z hlediska lingvistiky je možné dodat, že slovo zen k nám přišlo přes japonštinu, kde se vyslovuje asi jako dzen. Původně je to ale slovo indoevropské, pochází ze staroindického jazyka sanskrt, kde mělo podobu dhyana. Dhyana znamenalo něco jako pozorování, rozjímání, meditace. Pokud možno vyzenované podzimní dny, vám od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci přeje Ondřej Bláha.

z nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: To už je finále, žádný stop time, opakovaný to byl Valdemar. Ve stínu pod fíky, tak ještě křídla zmídla. Jaromír Nohavica s kapelou Krištof, anebo jedna vymyslená zvončeky kapely Elan. No a potom také realita, čerstvé zprávy v 10 hodin v Českém rozhlase Olomouc. V Šumperku dnes ráno hořelo. S jakými následky? Řekneme za pár minut.
1: Na všechno mám dost času.

0: Bohemia Rádio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ranní požár ubytovny v Šumparku způsobil škodu za 1 000 000 korun. Firmou roku Olomouckého kraje je letos zemědělské družstvo na Olomoucku. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Šumparku dnes ráno hořelo ve zdejší ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči to oznámili na síti X. Škoda přesáhne 1 000 000 korun. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety. Uvedla to mluvčí hasičů Lucie Balážová. Pro obyvatele ubytovny vyslali hasiči evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které zajistili spolu s městem. Budovu pak ohradili páskou. Hrozí totiž pád zdiva. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Lávku předloni zničila povodeň a odnesla ji zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historií a přírodou Karlovic nedaleko zdejší restaurace.
3: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o 0,5 metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V Olomouckém kraji byla vyhlášena firma roku. Titul získalo zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící na Olomoucku. Porota ocenila rozsah činnosti firmy i to, že zemi nedrancuje, ale pečuje o ni. Živnostníkem roku je pak Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan u Olomouce, která se zabývá návrhy a výrobou kabelek a doplňků. Vítězové krajského kola postupují do celostátního finále. V Brně dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
4: Robotizace patří na strojírenském veletrhu k poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
5: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
6: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
5: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Gencl, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
7: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec. Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D1 u hranic směr Brno silničáři opravují most pravý, z ní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdo je to babička roku? Tak především oslava našich seniorů a jejich životní energie. Také projekt, jehož dobrou duší tady v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Projekt zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a také propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. No a my vás pozveme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc na celostátní finále Babičky roku do Olomouce a také na další akce Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, které vás, seniory, určitě příjemně naladí na tu poslední část roku 2026, která málo na plat už je před námi. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc už za chvilku a od mikrofonu vás zdraví Zora Ješková.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc vám přeje ještě jednou krásné a pohodové dopoledne. My v tuhle chvíli už vítáme tady u nás ve studiu paní Milenu Hesovou. Je to statutární předsedkyně celostátní rady seniorů České republiky, také předsedkyně krajské rady seniorů Olomouckého kraje. A cože máte s Jihomoravským krajem společného? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zoroja. Děkuji za milé přivítání. No, Jihomoravský kraj, jsem předsedkyně Jihomoravské krajské rady čerstvě, ale doufám, že nenadlouho. Dávám tam dohromady tým, který bude fungovat.
1: Tak věřme tomu, že to určitě neochudí o krásné aktivity naše seniory tady v Olomouckém kraji a právě aktivitám těm seniorským tady v Olomouckém kraji, které právě Krajská rada seniorů Olomouckého kraje organizuje, se dnes budeme věnovat. Budeme hovořit také hodně o babičce roku, finále celostátní této soutěže se totiž chystá na konec října, ale pojďme se ještě ohlédnout krátce za létem, které už je bohužel za námi a určitě bylo plné nádherných aktivit pro seniory, je to tak?
2: No je, bylo. Předně hezký den, hezké dopoledne všem posluchačům a ohlédnutí za létem, co se týká Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, to bych mohla mluvit hodně dlouho, ale já vypíchnu možná jenom takový ty největší akce, které se nám moc povedly. Když zmíním sportovní akce, tak máme za sebou 6 krajských turnajů, sportovní hry krajské za účasti 300 sportovců seniorských, turnaje v Melky, v Petangu, ve stolním tenise. Díky našim členským organizacím, jako je klub Pasece v Litovli a spoustu dalších, kteří jsou ochotní pomoci, Velký Týnec, nemohu zapomenout, se opravdu podařilo už třetí ročníky uspořádat tady ty sportovní aktivity, za což jsem velmi ráda a je o ně velký zájem. No a co se týká třeba vandrování našeho oblíbeného, no tak to je opravdu, to bylo letos velmi, velmi pestré.
1: Kde jste vandrovali?
2: Po celé republice, i v zahraničí jsme byli. Byli jsme v Polsku, na Slovensku. Máme za sebou Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Krkonoše, Brdy. Máme za sebou hotelové rekondice, hotel Masse Zimovo Ústí. Jenom krátce, kromě toho, že jsme poznávali vlastně hory, poznávali jsme památky, tak všechny tady ty výlety mají jedno společné, neskutečně zážitkový pobyt, velká parta, nové kamarádství a neskutečné množství vzpomínek do rodinných kronik a příprava na další rok.
1: Co tábor? Protože ty tábory vaše jsou nesmírně oblíbené. Proběhly i letos
2: uprázněné? No jasně, ten jsem dokonce zapomněla. Vlastně 2 turnusy proběhly v Čekyni za účasti 200 seniorů. Neskutečný zážitkový týdny. Nejlépe by odpovídali asi účastníci, ale já za sebe mohu říci, že tato aktivita nabrala už na takové obrátky, že nestíháme vlastně, nemáme volná místa pro další, kteří se nám ozývají a nejen z našeho kraje. A já moc děkuji Olomouckému kraji, který tuto aktivitu výrazně podporuje, protože bez té podpory by to bylo mnohem těžší. I když si to seniori zaplatí, tak přesto všechno ten program je tak pestrý a skvělý, že za to moc díky.
1: Tak a já vám teď povím jeden poznatek, který jsem načerpala ze strany jednoho seniora muže. Opravdu už seniora, důchodce, ale velmi aktivního, který poslouchá Český rozhlas Olomouc a říkal, já se tak dívám na ty stránky té krajské rady a tak jsem se i informoval u nějakých známých, no ale ty jejich akce, to vandrování a podobně, je to pořád obsazené, pořád je tam plno a jsou tam samé ženy, chlapi žádní. Jak se tam vlastně můžeme dostat? Jak to teda je s tou obsazeností?
2: Tak,
1: a poměr muži ženy.
2: Asi chápu pána, že je nazlobené, že nemá místo. Nicméně to je důkaz toho, že je to fakt skvělý. Ve chvíli, kdy dáme ven informací, tak opravdu to trvá malou chvíli a nám se to plní, protože je to oproti jiným nabídkovým výletům, jako spousta cestovních kanceláří dělá výlety a rekondice. My jsme specifičtí v tom, že je to opravdu zážitkové. Od A do Z. Řeknu jeden příklad. Nejstarší účastník, 87 let, letos jsme raftovali Hron, 15 kilometrů.
1: Úžasné.
2: Všichni byli nadšení. A to je jenom, co mě momentálně proběhlo hlavou. Těch zážitků je mnoho a spoustu. Ale jak se k tomu může dostat?
1: Takže,
2: jedině právě přes sledování těch stránek našich, kde to je jediný možný komunikační kanál, kde já mám možnost těm seniorům dávat. Pak jim posílám maily naše členské základně. Já jsem teda pyšná na naši základnu, nás 11 tisíc, jsme největší v republice.
1: Takže je výhodné být přihlášen do té členské
2: ano,
1: základny.
2: Je to určitá výhoda, protože jsou první, kteří o tom ví, to je pravda. Ale jinak potom ještě možná někde nějaký tisk, ale to je všechno, nic není zadarmo. A je to těžké dávat informace jiným
1: takže
2: způsobem.
1: Být členem, být přihlášen do členské základny Krajské rady seniorů Olomouckého kraje a sledovat vaše stránky.
2: Úplně nejlepší, co můžou udělat. Potom ještě Facebook nebo Instagram, to všechno máme. Seniori jsou poměrně zdatní, takže i tam najdou informace.
1: A my si za chvilinku budeme povídat dál, protože před námi je celostátní finále Babičky roku. Krásné soutěže, tak se ohlédneme určitě i za tím krajským kolem, které už proběhlo s předsedkyní Krajské rady seniorů Milenou Hesovou tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Pokud i vy byste se chtěli na cokoliv zeptat, informovat se na to seniorské téma, seniorské aktivity, určitě také máte šanci, tady je telefon k nám a případně i SMS-kové číslo 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Byl také divoký byl, který byl chvilku s námi tady v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v Dobré radě, kde si povídáme s předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milenou Hesovou, která je zároveň dobrou duší projektu Babička roku. Ono to vlastně všechno vzniklo v Olomouckém kraji, je to tak?
1: Ano, vzniklo to v Olomouckém kraji a je to přesně tomu 12 let. Letos máme za sebou 11. ročník a původní myšlenka byla vymyslet něco, co by mohlo mít přesah jako nová tradice s odkazem na oslavu, důstojnou oslavu svátku seniorů. A to se podařilo úplně nadstandardně.
0: A kdo se může přihlásit do Babičky roku?
1: Přihlásit se může seniorky 60+, to je jediná podmínka. Někdy je zavádějící, že se to jmenuje Babička roku, někdo mi říká, já třeba nemám vnoučata, ale to vůbec není podstatné, protože vy můžete být babička i pro sousední dítě, které vás má rádo a takových je spoustu, anebo můžete být patronem nějakého jiného dětského spolku, dětí. Takže to není...
0: O babičky je velká nouze tak. A je po nich velká poptávka. Ano.
1: Takže my to nelimitujeme, prostě se to jmenuje Babička roku a funguje to opravdu 11. ročník a podařilo se to dokonce 7. ročníkem rozníst do celé republiky, takže opět se sejdeme 27.10. na výstavišti Flora, kde budeme volit Babičku roku 2026.
0: A co vlastně ten projekt chce hlavně ukázat?
1: Projekt je postavený na kouzlu seniorské krásy, pravé vnitřní seniorské krásy. Není to o tom, jak vypadáte na venek, i když je tam jedna disciplína, kde se babičky předvádějí ve společenském, v tom, v čem se vlastně cítí nejlépe. Paradoxně některá obleče kroj, což je úplně jako hodně, hodně citově, ano. Myslím si, že je to moc hezké. A chce to trochu kuráže, když to provede po pódii, ale jinak v podstatě ukazují kus sebe, své já, kde žijí, co dělám, co mě baví, jak jsem prospěšná, co umím. To spektrum je velmi široké a myslím si, že se tam najde každá, která najde tu odvahu vystoupit.
0: Uh-huh. A kdo přihlašuje většinou tyto ženy do soutěže?
1: Je to různé. Některá má odvahu a přihlásí se sama, není jich moc, ano. Ale většinou je nominuje okolí, takže mají vytipovaný. A to se třeba stalo letošní zlaté vítězce krajského kola, kterou nominoval vlastně její členská organizace.
0: Tak to je krásné. Já bych jenom možná tady připomněla, že vlastně letos v tom krajském kole, v kole Olomouckého kraje, třetí místo získala paní Lenka Kopřivová, druhé místo paní Jindra Košelová a to první místo, tedy babičkou roku Olomouckého kraje 2026, se stala paní Jaroslava Kélerová a bude nás také reprezentovat v tom celorepublikovém finále. Čím vás tak zaujala, že právě ona?
1: No, já jenom musím prozradit, že právě paní Kellerová Jaruška je jednak místopředsedkyně, moje pravá ruka, mám dvě, tak tohle ta druhá. Ta první je Zdenka Marcinková, taky vede velký klub Zábřehu a tahle je součástí vlastně spolku v Litovli. A její základna ji nominovala, ona se stará hodně o vandrování právě s krajskou radou. Pomáhá mi sestavovat vlastně ty týmy, které pojedou a to, protože o jednom člověku je to celkem nemožné. Takže to je jedna věc, ale ona se taky velmi stará už 20 let o tu členskou základnu v té Litovli. Ona byla jedna ze zakladatelů, takže to se jí stalo asi tomu spolku motivačním, že ji nominovali. No a vyhrála to naprostou jednoduchostí. Přišla, pozdravila, přednesla svoji práci, představila, protože ona má seniory hodně ráda a vůbec lidi, a oslovila porotu, která byla teda mimochodem, mám pocit, 24 jich bylo a každý je jiný, takže tam není možné, že by někdo někomu nadržoval. To prostě je opravdu, čím pestřejší porota, tím lepší výsledek.
0: No, my se samozřejmě budeme těšit také na to celorepublikové finále, které se bude konat v úterý 27. října, rovněž na výstavišti Flora Olomouc, takže je to na spadnutí a co se tam všechno bude dít, tak o tom si povíme za chvíli v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a také, kdo se třeba může přijít podívat, takže a jakým způsobem, tak za chvilku poslouchejte.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milenou Hasovou si povídáme dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Tak se nám to blíží úterý 27. října a celostátní finále soutěže Babička roku na výstavišti Flora v Olomouci. Pojďme si povědět více právě o této soutěži a také samozřejmě pozvat všechny ty, kteří by se chtěli přijít podívat anebo možná fandit právě té své zástupkyni. Tak kdo se vlastně všechno zúčastní? Kdo bude soutěžit?
1: Tak předně nás bude reprezentovat už zmíněná Jaruška Kellerová z Litole. Mm-hmm. To je naše želízko v ohni. Uh-huh. A jinak se podařilo už 7. ročník oslovit celou republiku, takže každý kraj přiveze svoji zlatou finalistku. Takže konkurence veliká. Uh-huh. Bude to velká přehlídka toho nejlepšího, co babičky předvedly. A v podstatě budou soutěžit o zlato, stříbro a bronz. Babičku sympatie si vybere obecenstvo tradičně na místě samém a novinkou bude ještě korunka babičky Vyšehradu, takže jsme pozvali hosty z Polska a Slovenska.
0: Takže přivezou i své babičky?
1: Ano, přivezou babičky, které předvedou vlastně trochu té tradiční kultury z jiné krajiny.
0: No, výborně. Jaké budou soutěžní disciplíny pro ty naše babičky?
1: Tradičně stejný, 3. První, představ sama sebe a svůj kraj, rozhovor s moderátorem. Druhá je volná disciplína, každá má své 3 minuty slávy, které tam může na tom podiu předvíst. No a třetí, to už jenom taková hezká promenáda, my jsme to pojmenovali módní přehlídka, ale je to o tom, v čem se ty babičky vlastně je cítí. Takže promenáda ve společenském oblečení, kdy už vlastně má porota poslední šanci je vidět pohromadě, než rozdá body.
0: Mm-hmm. To by mě zajímalo, co tak nejčastěji nebo nejvíce, nejraději předvádí ty babičky v té druhé disciplíně, v takové té volné disciplíně.
1: To je hrozně pestré. Jedna recituje, jedna zpívá, jedna cvičí, většinou, nebo i někdy si berou ke svému vystoupení třeba i děti, nebo
0: třeba i vnoučata.
1: Třeba vnoučata. Například loňská vítězka s Litovlem, mimochodem tam se rodí vítězky, v 94 letech zaspívala v kroji a doprovázel ji její dospělý syn na housle. Tak to bylo moc hezké. Takže je to opravdu různé. Dokonce jsem zachytila teďka v přihláškách, že by tam mělo být i nějaké loutkové divadlo. Takže opravdu těžko předvídat, ale ta pestrost je velmi velká.
0: Kdo zasedne v porotě?
1: To je důležitý. Musím říct si hned na začátek, že tady od prvopočátku to má záštitu hejtmanskou, takže ani letos není výjimka, opravdu pan hejtman Ladislav Okleštěk dal záštitu této akci a druhá záštita je ministerská, pan Juchelka, a v podstatě to je základ poroty. Další porotce bude předsedkyně Rady seniorů České republiky paní Lenka Desatová a každý kraj vyšle svého předsedu za ten daný kraj do poroty. Takže to je základ.
0: Aby to bylo spravedlivé.
1: Ano, a zbytek ještě doplní donátoři a dárci, kteří vlastně přinesou, věnují něco na tuto soutěž. Takže porota bude obrovská.
0: Tak dobře, dárci, co babičky vyhrají? Na co se mohou těšit?
1: No, mohou se těšit na krásné květinové dary, mohou se těšit samozřejmě na dárky od partnerů, vítězky,

0: mistrovské kolo a finálové kolo, které opravdu zafinancujeme my, takže jsou tam vstupenky, ale vstupenky jsou slosovatelné, takže mohou vyhrát krásné ceny, takže to věnují na dobrou věc a vstupenka bude stát 150 korun, bude k prodeji v den konání akce, už ve 12 hodin mohou si přijít a nemusí se bát, že budou sedět někde vzadu, budou tam obrovské plazmy, takže budou všichni všechno vidět. My se na vás moc těšíme, přijďte.
1: 27. října celostátní finále soutěže Babička roku na olomouckém výstavišti Flora. No a my za chvilku budeme zvát dál na další akce, které seniory určitě příjemně naladí na to finále roku 2026, do kterého zkrátka pomalu, ale jistě vstupujeme. Tak za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc a my si povídáme s Milenou Hesovou, předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. A pojďme se teď podívat vlastně na to, nebo na další akce, které určitě všechny seniory příjemně naladí, na tu poslední část roku 2026, do které tak pomalinku už vstupujeme, přece jenom podzim je tady, takže a brzy také zima, někteří už tak nějak se na to psychicky chystáme. Takže vlastně na co se dále seniori v Olomouckém kraji, až skončí babička roku, na co se mohou těšit?
1: Tak ten konec roku se blíží velkým chvatem. Nicméně máme dvě topové nabídky, které budeme dávat ven už příští týden, na našich webovkách najdou. Ta jedna věc, 8.12. budeme vypravovat autobusy na natáčení Silvestru s Tomášem Magnuskem. Tentokrát to bude v Dolním Benešově, jmenuje se to Podsta legenda. Bude tam 5 vstupů dvouhodinových, spousta úžasných hostů. Jakub Smolík, Eva Hrušková, Felix Slováček, Standa Hložek, Štědroň, Šlapeto, Pavel Kožišek, to jenom matně, co si pamatuju, opravdu jich bude moc. A Silvestr mohou pak seniori sledovat na televizi Barrandov na Silvestra. Takže tohle bude topovka pro nás. A další, pojedeme advent ještě v sekci vandrování s Krajskou radou a ten budeme vypravovat 12.12.

0: Ano.
1: Pojedeme do Vídně, nástupní místo je Olomouc, možná dále někde po trase. Dopoledne prohlídka profesionálně akreditovanou průvodkyní, takže Vídeň v kostce z autobusu, což je velmi oblíbená záležitost. V poledne jedeme na trhy, kde si dáme něco dobrého. A odpoledne, 5. hodina, přejíždíme na talk show Joži Koláře. Senioři ho znají jednak z televize Šlágr, ale také Český rozhlas Vysočina, který pořádá talk show s hosty. My už jsme tam byli na Jakuba Smolíka, byli jsme tam na Donutila, Mirka. Teď máme vybráno, přijede hostem Josef Maršálek, takže cukrář, doveze jednak své kuchařky.
0: Tak to bude veselé.
1: Tak to bude veselé. A druhým hostem, zajímavým, je Lidie Kolaříková. To je Češka, která vlastně žije 3/4 svého života ve Vídni a je majitelka nejstarší české restaurace v Prátru. Schwarzhaus se to jmenuje. A to je teda neskutečný zážitek, takže na tu se těšíme moc.
0: Je možné se už teď hlásit?
1: Od příštího týdne, ano, seniori znají číslo telefonní na nás, na mě, na Jarošku Kellerovou, nebo potažmo můžou napsat mailem, můžou si udělat samozřejmě rezervaci, ale příští týden by měly být už naceněné upoutávky, letáky, aby věděli všechny informace.
0: Výborně, vy máte také nějaké novinky ve vaší poradně, je to tak?
1: Děkuju za tu otázku, Zorinko, protože jsou to dvě novinky v našich akreditovaných poradnách. Ta první, máme nasmlouvaný Rada seniorů České republiky s EONem takzvaný seniorský tarif a týká se to elektřiny a plynu. Cílem bylo najít produkt, který dá seniorem jistotu. Takže můžete zavolat přímo na telefonní linku 738 411 875, a nebo se obrátit přímo na naší poradnu, kde vám poradci podají informace. A není nutné hnedka dělat nové smlouvy. Jenom když máte někdo nějaké nejistoty, chcete si poradit, přijďte to tam probrat. Opravdu tady ten EON je na straně seniorů a ten tarif je úžasný. Je tam i v hodnotě...
0: Abychom nedělali tady reklamu nějaké firmě, pozor.
1: Ne, neděláme. Opravdu je to přes naše poradny a Republiková rada garantuje, že tohle je správný postup. Takže přijďte se poradit, uvidíte. Rozhodnutí je na seniorech. A druhou věc, kterou bych chtěla představit, je to e-helper. Elektronická péče pro celé rodiny, seniory i s handicapama. Něco podobného už máme na trhu, to jsou chytré hodinky, chytré přívěsky, které hlídají seniory, kteří to potřebují. Tohle má přidanou hodnotu v tom, že to můžete mít včetně alarmu pro zabezpečení nemovitosti. Veškeré informace získají naši seniori právě v těch poradnách. Kdo má zájem, potřebuje, nechce, zastaví a domluví se.
0: Tak, kdyby chtěl někdo přímo osobně se zastavit v akreditované poradně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, kde tedy vlastně ty poradny jsou?
1: Ano, naše poradna je na Jeremenkové 54/3.
0: Čili to je ta olomoucká.
1: To je ta olomoucká. Možná lepší indicie, kde ji najdete, když naproti je hotel Senimo, takže přes cestu je to bývalá celní správa drah. Českých drah. Takže tam je naše poradna, kde se dozví všechno, co potřebuje vědět. Nejenom novinky, ale i věci, které seniory trápí napříč vlastně od A do Z, jak já říkám, protože život jim přinese kdo ví co. Takže i pocit samoty je problém, který může probrat v naší poradně.
0: A ta druhá?
1: A ta druhá je v Konici. Ta je menší a v podstatě můžeme říct třeba telefonní číslo 602 618 073 a poradci si to přehazují mezi sebou, takže s důvěrou.
0: Ale je možné najít samozřejmě kontakt na vašich stránkách, tedy Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Tak a my pomalinku budeme zvát také ke vstupu do nového roku a také vy, kteří stále ještě trošku tápete v tom, jakým způsobem se vlastně zapojit do aktivit, které nabízí pro seniory jejich Krajská rada, tak je o tom si povíme za chvíli, určitě poradíme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vystupujeme do finále, do závěrečné části dnešního povídání s předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milenou Hasovou a určitě vám teď poskytneme dobré informace o tom, jak to udělat, abyste věděli včas o všech těch informacích, o tom, co vlastně Krajská rada pro vás organizuje, abyste u toho opravdu byli, jak se zapojit vlastně do fungování té Krajské rady, no a také co se vlastně chystá s tím blížícím se začátkem roku 2027. Tak máte už nějaký plán na ten nový rok?
1: Určitě. Plán je vlastně skončíte rok a musíte mít nachystanej novej. Takže navazujeme na to, co jsme zvládli letos. Každý ten program má nějaký cíl, takže přidáváme novinky a určitě plán je nachystaný. O tom, jak bude znít a jaký bude, tak to schvaluje na našem výročním zasedání v lednu Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, která má v tuto chvíli 87 zástupců z jednotlivých spolků, dalších 40 individuálů, takže máme, když to sečtu hromadně, je nás 11 000 členů, kteří dostanou informaci, co Krajská rada schválí na tom našem výjezdním zasedání nebo výjezdním na té naší výroční konferenci, kde se to schválí. Pak už se jenom plní.
0: Takže vlastně i jednotlivec si to může přijít poslechnout.
1: Může. My vlastně datum, kdy to konáme, zveřejníme poměrně brzy, takže může.
0: Mm-hmm. Dozvědí se lidé opět na vašich webových stránkách?
1: Ano, na našich webových stránkách dokonce najdou i formulář přihláškový, takže ano. Zájemci, ať už individuál, nebo nejlépe člen nějakého spolku, který může předávat informace potom široké veřejnosti, té seniorské, tak vyplní jednoduchý formulář, který nám spadne online do naší pošty a to je celý.
0: No, jak to vlastně tedy funguje teď to, abych dostával jako senior, jsem senior, dejme tomu, a teď chci dostávat přímo všechny informace mailem právě od vás. Znamená to tedy, že pokud jsem členem nějakého klubu seniorů v Olomouckém kraji, někde kdekoliv, tak když jsem členem klubu seniorů, tak automaticky jsem i členem té krajské rady, anebo tak to není?
1: Krásně jste to vysvětlila, přesně tak to funguje.
0: Tak to je tedy.
1: Tak to je. Pokud jste individuál, máme na vás mailový kontakt, kde vám chodí veškeré informace, pozvánky na každou akci. Pokud zastupujete spolek seniorský, tak vy jste ten další člen, který předává informaci celé té široké veřejnosti seniorské dál.
0: Čili tomu svému klubu například.
1: Tomu svému klubu například. A nebo seniorům i v tom daném městě nebo obcí, protože my neděláme jenom akce pro členy. My samozřejmě děláme i pro širokou veřejnost aktivity. Třeba příkladem může být Jdeme celá rodina, kterou máme za sebou v září. Mezigenerační projekt, jo, takže opravdu je to široký. Ale naši členové mají určité benefity, zvýhodnění. Všechno ví první, mají tu šanci se účastnit.
0: Takže vlastně i když jsem členem nějakého seniorského klubu, tak stejně ještě se mohu přihlásit přímo zažádat o členství v Krajské radě seniorů Olomouckého kraje. Sice třeba tam zaplatím nějaký poplatek, ale budu dostávat jako první veškeré informace přímo vlastně z první ruky přímo od vás.
1: Přesně, to je ta tak výhoda. To funguje.
0: Já tady mám jeden dotaz, který se vrací k babičce roku. My jsme ho sice, myslím, už zodpověděli, ale přece jen můžeme zopakovat. Ptá se posluchačka, dobrý den, je možné zakoupit vstupenku na soutěž Babička roku přímo na místě, přímo v ten den konání akce?
1: Ano, od 12 hodin budou vstupenky u vchodu, můžete si koupit bez problému, nemusíte se bát, že se na vás nedostane. A není zasedací pořádek, protože na té floře to nejde, ale máme tam obrovské plazmy, takže uvidí všichni všechno z každého místa, kde budou sedět. Nemusí se bát. Přijďte, srdečně zveme.
0: No a možná úplně na závěr, proč vlastně jako senior nezůstávat sedět doma? Přes možná, že lidé častokrát zápasí se strachem, že by to už fyzicky nedali, nebo že jsou opravdu limitováni svými nemocemi, nebo limitováni věkem, anebo třeba psychicky, že už dlouho nebyli v nějakém větším společenství, mají obavu, zábranu, takhle se vypravit, ani byť jen třeba i do nějakého toho místního spolku, organizace, natož, aby se přihlásili na nějaký výlet, no to už vůbec ne.
1: No, co byste vzkázala? To je opravdu problém.
0: Narážíme na
1: lidi,
0: téma samota.
1: Nebo senioři si myslí, nebo spousta seniorů, nebo i lidi si myslí, že největší neštěstí je právě nemoc. Není. Ta samota, to je největší zabiják toho, té životní pohody. A jak ji zlomit? No samozřejmě nebát se bavit se se sousedkou, nebát se vyjít do toho klubu, nebát se jít na akci, protože každý jsme jedinečný, skvělej a jestli nás může něco zničit, tak je to právě pocit osamění, kdy najednou zlomíte nad tím, nad sebou hůl a řeknete si, nemá smysl vůbec už vycházet a to je prostě to nejhorší, co vás může potkat. Já přeju všem seniorům, kromě pevného zdraví, veselé mysli, štěstí, tak, aby nikdy nezažili pocit osamění. To je to nejhorší, co vás v životě může potkat.
0: Tak a pokud byste se sami cítili a obávali se vykročit mezi lidi, tak třeba zkuste navštívit nějakou tu poradnu Krajské rady seniorů a určitě vám poradí a pomůžou, jak s tím naložit. Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, dnes byla s námi v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme za to a jak se daří. Těšíme se na babičku roku.
1: Děkuji za pozvání a mějte se krásně, vy tady ve studiu i posluchači.
0: Děkujeme. Zora Jižková pro vás připravila dnešní dobrou radu, blížíme se k 11. hodině a vás čekají s námi nové zprávy.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Neziskové organizace řeší vyšší výdaje kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk na severu Moravy. Desítky voličů na Ostravsku dostali lístky i s kandidáty z jiné obce. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dražší benzín a nafta ovlivňují rozpočty i neziskových organizací. Patří mezi ně i mobilní hospic Nejste sami, který pečuje o pacienty v jejich domácnostech v Olomouci a v obcích do 40 kilometrů od města. Vedení organizace musí brát peníze z rezerv a zároveň oslovuje podporovatele se žádostí o pomoc. Státem regulované ceny paliva zavedené od října hospici zřejmě příliš nepomůžou, říká jeho ředitelka Vladimíra Foukalová.
5: Uvidíme, co bude za 2-3 měsíce a jestli ušetříme tady pár halířů na litru pohonných hmot, tak určitě se ty ceny zvednou úplně někde jinde. Takový příklad byl tady člověk, který nám nabízí zdravotní materiál a už mi dával nový ceník, takže opravdu ty ceny se promítnou naprosto ve všem, ve všech složkách.
3: Stavbaři začali s opravou silnice přes Jablunkovský průsmyk. Na jednom z hlavních tahů na Slovensku musí řidiči počítat s kolonami a zdržením. Dopravu budou řídit semafory. Dělníci budou měnit povrch a zpevňovat podloží na asi 8-kilometrovém úseku mezi Jablunkovem a hranicí se Slovenskem. Jak řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, práce vyjdou na zhruba 157 milionů korun.
6: Práce potrvají do jara. Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
3: Lidé ve Staré Vsi nad Odřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Český rozhlas. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
7: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
3: Policisté vyhlásili pátrání po 82-leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpí stařeckou demencí. Včera večer se nevrátila domů a rodině se neozývá. Naposledy viděli kolem 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena by měla mít na sobě tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
4: Sport.
3: Český judista uzbekistánského původu Chrustinin Karimov vypadl na mistrovství světa v Azerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turmekistánu. Na šampionátu v Baku se představí ještě 4 čeští judisté, včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Jeho nejtěžší hmotnostní kategorie přijde na řadu v sobotu.
4: Počasí.
3: No se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Bělotína směr Ostrava dělníci opravují kanalizaci. Levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
9: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 6. října 2026, skoro 5 minut po 11. Takže ještě předpolednem stihneme, no ještě budou nějaké rady, dobré rady a volební vysvětlovna, volební průvodce. Letos je tomu mimochodem 30 let, co šli obyvatelé naší vlasti poprvé volit své senátory, případně senátorky. Od té doby v horní parlamentní komoře usedlo přes 300 senátorů a senátorek. No a voliči o dalších v některých okrscích rozhodnou také za pár dnů, jaké má vlastně tedy senát pravomoci, čím se liší od dolní komory, tedy sněmovny poslanecké. I to je dobré připomenout si, anebo poprvé zjistit v našem volebním průvodci. A to ještě předpolednem. No a za chvilinku taky jsme slibovali čarodějky nikoliv z Eastwicku, ale z Lipniku. Divadlo Tramtárie zahajuje novou sezonu ve znamení komedie. Jak moc čarodějná bude a jestli je tam třeba ta inspirace americkým filmovým Eastwickem a čarodějnicemi. Zjistíme.

0: písni se zkrátka Deštivé dny ne a nerozloučit, Gazebo I Like Chopin a Rainy Days Never Say Goodbye. U nás se tedy ještě pár hodin bude vyskytovat slunce a babí léto a pak no, na zbytek týdne tak od čtvrtka zřejmě opravdu srážky, přeháňky, vypadá to tak do pondělka, úterka. Ve zkratce, v symbolice, tady v týdenním výhledu meteorologů čteme do pondělí ještě kapky, v úterý tedy 13.10. potom až nějaké to slunce i mrak, ale beze srážek. Tak třeba nejbližší představení, tuším, že 7. ve středu, to máme zítra v 19 hodin a potom ještě v sobotu 10. pod střechu a ještě do starého původního dlouholetého působiště divadla Tramtárie. Divadlo Tramtárie zahájilo novou divadelní sezónu ve znamení komedie. V neděli uvedlo v premiéře autorskou inscenaci Čarodějky z Lipníku. Text k ní napsala Vladislav Kracík, který se zároveň ujal režie.
1: Dámy, a já vás napomínám po třetí. Už ani slovo o chlapech.
2: Dobře, přísahám.
3: Přísahám.
4: Příběh lehce vychází z filmové předlohy Čarodějky z Eastwicku, už název něco napovídá, ale jinak teď je to autorský a je to příběh tří žen, tří třicátnic, žen, které žijí v Lipníku nad Bečvou, v našem regionálním maloměstě, které se na jednom večírku trošku opijí a fantazírují o tom, jak by vypadal jejich ideální partner. A co se nestane, ten muž se opravdu zjeví, protože druhý den do našeho Lipníku přijde tajemný milionář, který těm ženám nabídne všechno, co si přáli. A tady začíná naše komedie.
5: Vy tady tu komedii Čarodějky z Lipníku označujete jako nekorektní komedii. Jak moc nekorektní bude?
4: Myslím si, že diváci Tramtárie už jsou trošku zvyklí, jsou otužilí, otrlí, takže ty to až tak jako nepřekvapí. Nicméně doporučená přístupnost na tuto inscenaci je od 15 let, protože ten milionář hlavním hrdinkám přináší se svými penězi a svým naturelem jakoby svobodu, jakoby posunutí hranic. A jedna z těch cest je, že jim nabízí i posunutí sexuálních hranic. Takže s tím se nejvíce pracuje, takže myslím si, že ta přístupnost je akorát.
5: Jaká další témata tam rezonují?
4: Myslím si, že ta komedie je inteligentní, že rozhodně nejde po povrchu a že těch hloubek je tam docela dost. Jedna z nich je vůbec jako otázka nějaké osobní svobody. Je to něco, s tím určitě každý z nás nějakým způsobem pracuje, protože žijeme ve svobodné době, ale ta svoboda není absolutní samozřejmě. Žijeme v nějakém prostředí, žijeme v nějakých sociálních i jako vztahových vazbách a nemůžeme si dovolit všechno. A tahle hra si s touto myšlenkou jako pohrává. A co kdybychom mohli? Dalším tématem je třeba otázka nějaké ženské emancipace a vůbec postavení žen v dnešní společnosti a tak dále. A zároveň samozřejmě mužů, protože jedno bez druhého nejde, takže je to i otázka mužství v dnešní době.
5: Proč jste umístil Čarodějky z Eastwicku do Lipníku nad Bečvou?
4: No, protože mám to městečko hrozně rád, mám rád tady tento region a byl jsem tam mnohokrát. Já hrozně rád dělám inscenace o nás. Nejlépe se mi dělají látky, které hovoří o lidech jako jsem já, teďkon z tyhle době a ideálně jako v tom místě, odkud já pocházím, nebo kde žijí. Takže ten Lipník se tak jako nabízel, plus jako Čarodějky z Eastwicku, Čarodějky z Lipníku, to se mi tak jako přihrál do karet. Takže rád bych pozval všechny obyvatele Lipníku nad Bečvou, aby se přijeli podívat a věřím, že nebudou zklamáni.
6: Cizinec, to měl něco!
1: Vysokej, snědej, záhadnej princ, který by přijel na divokým bojným ohři.
6: Do Lipníku.
7: To bych měl.
1: Co je vypozy? Hele, já když si můžu vybrat, tak já chci kompletní prémiový balíček.
5: Roli tajemného milionáře, který z nenadání přijde do Lipníku nad Bečvou a změní třem třicátnicím život, stvárnil Jan Ťoupalík, herec Moravského divadla Olomouc a pravidelný hostující v divadle Tramtárie. Před obrazem je Jack Nicholson, slavné stvárnění jeho v Čarodějkách z Eastwicku, které byly předlohou této inscenace, tak jak jste se s tím popral?
8: No, ta role je nádherná, protože někdo to popisoval v nějaké recenzi, myslím v Americe, že je to sebestředný, a teď sprosté slovo, které nechci říkat do české rozhlasu, ale je to sebestředný, arrogantní, do sebe zahleděný muž a to se vždycky hraje dobře, protože vlastně v reálném životě tyto vlastnosti potlačujeme, aby jsme byli dobrými občany, dobrými lidmi, a tady to můžu naplno pustit ven. Takže se to hraje nádherně.
5: Když byste měl tady pozvat divačky a diváky do divadla Tramtárie, tak co dostanou v Čarodějkách z Lipníku?
8: Dostanou něco, co ještě na divadle, myslím, troufnu si říct, neviděli. Dostanou trochu lehtivou, černou komedii plnou magie.
5: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde křídla můžou být.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

11.26.6.2026, tak přepočítávám. Mělo by to být září 1926, událost, o které budeme za chvilinku mluvit, nikoli v 1916, jak tady píší. Pozveme vás za chvíli do galerie Pranýř Rýmařovského muzea, kde je do začátku měsíce listopadu k vidění výstava věnovaná někdejší nehodě rumunských letců v Jeseníkách. Upomíná tedy podle všeho na sté, nikoli 110. výročí karambolu, tak s reportérkou, kterou snad myslela 12. září 1926, se podíváme za pár minut na podrobnosti a pozveme do Rýmařovského muzea, do galerie Pranýř.

0: kam si poblíž Jelení studánky, tak někam do 1300 metrů nad moře, ale taky do Rýmařova teď zamíříme 100 let od nešťastné nehody rumunských letců v Jeseníkách. To je téma výstavy v galerii Pranýř v muzeu v Rýmařově a o tom teď podrobněji v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Událost z 12. září 1926 nově připomíná také pamětní deska. S kurátorem Michalem Vyhlídalem natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Přímo na jednom z panelů je návrh pamětní desky, která vlastně upomíná na tu tragickou událost, pane Vyhlídal.
2: 12. září tady ta deska byla slavnostně odhalena na pomníku v nemocničním areálu v Rýmařově a je to pamětní deska Joana Stojky, což byl rumunský palubní mechanik, jeden z letců, kteří přesně před 100 lety, toho 12. září 1926, ztroskotali, havarovali na hřebenu Jeseníku u Vysoké Hole. Joan Stojka zemřel při této tragédii, zatímco ten druhý, George Banchulescu, byl zachráněn a museli mu být vlastně amputovány nohy a on poté žil ještě docela dlouho s protézami a je to první pilot na světě, který vzlétl vlastně s dvěma protézami v letadle a který takto lítal.
1: Vy té události tady máte vlastně věnovanou v přízemí v chodbě Městského muzea výstavu, takže na těch panelech si člověk může detailně prostudovat všechny podrobnosti, které se toho 12. září týkaly. Je tam i obrazová fotodokumentace. Možná připomeňme, Filip Vrobel, historik Městského muzea, proč tehdy se ten let konal? Jaké byly ty okolnosti?
3: Ono se jednalo o letecký závod, o pohár knížete Bibesku a tehdy hlavní cena byla v hodnotě 10 000 franků a ta trasa letu tak vedla z Bukurešti do Paříže a zpět. A právě tohoto závodu tak se účastnil George Banchulescu společně s mechanikem Joanem Stojcu.
1: No a ty Jeseníky byly teda pastí na té cestě, pane Vyhlídale.
2: Jeseníky byly pastí, protože oni z neznámého důvodu, to dosud není příliš jako zjistitelné, ale bylo to i z důvodu špatného počasí, že oni během té trasy při návratu zpět vlastně zamířili úplně jiným směrem. Byla ten den mlha a oni překonali moravskou hranici, dostali se přes Hanou směrem k Jeseníkům, tam už úplně byli dezorientovaní a protože byla hustá mlha, tak tam zřejmě asi zazmat a neznali to prostředí a tam to letadlo se prostě zřítilo, což vidíme i tady na těch fotkách, kde jsou zachyceny ty trosky toho havarovaného letadla.
1: Je tu něco, co ještě třeba k té nehodě nebylo publikováno?
3: Víceméně celý ten příběh tak byl publikován v tady této rumunské knize, která v překladu zní A budu létat. A v té knize tak se nachází řada těch fotografií, které návštěvník uvidí i tady na výstavě. A my stojíme před vitrinou, ve které se nachází vystavená ta kniha společně s fotografiemi a mimo tu knihu je tady i řada dalších předmětů.
2: A já musím zdůraznit tu knihu, protože ona vyšla v roce 1968 v rumunštině v Bukurešti.
1: Ano.
2: Nikdy nebyla do češtiny přeložena, přestože se tam velkou mírou píše o Rýmařovu, o té záchraně v té místní nemocnici, vůbec o celé té tragédii. A vlastně máme takové překvapení, že s rumunským velvyslanectvím chystáme během podzimu, že vůbec poprvé tato kniha vyjde v českém překladu.
1: Tak se máme na co těšit. Vy jste zmiňoval tu rýmařovskou nemocnici, zrovna vedle té vitrínky s knihou je vlastně fotografie a popisek z ní s amputovanýma nohama v parku nemocnice v Rýmařově. Jsou tady i lékaři, primář, pomocný lékař.
3: Tady na té fotografii tak je velice významný hlavně osoba vlevo. Je to rýmařovský primář Julius Béze a ten víceméně George Banchulecka zachránil s tím, že mu ty nohy amputoval a následně mu nasadil protézy. A my tady ve vitrině můžeme vidět například přímo lékařský kufřík Julia Bézeho a zároveň se tady nachází i osobní doklady s portrétovou fotografií tady tohoto primáře.
1: Přijďte prozkoumat z Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Rádio vašeho kraje.

0: Poslechněte, co pro vás máme nejenom v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Du wirst der Ersatz für den Wolf sein. Du wirst im Wald Rotkäppchen auflauern, die Großmutter auffressen und so weiter.
0: Je to on? No, známe to spíš takto.
2: Nahradíte toho vlka. Budete v lese čekat na karkulku, sníte babičku a tak dál.
3: Jsem přece vyučený čaroděj.
0: Druhé kategorie ovšem, tak tedy nikoli v německy a v deutsch, aber auf tschechisch, dneska doufejme, dorazí do humoriády Rumburak. I když je to čaroděj druhé kategorie, jak pohlíží na čarodějky z Istviku,

nebo co vybere s vámi společně za humor a scénky. To se zjistí, to se uvidí, to se ukáže po 16. hodině. Rumburak Jiří Lábuzole, také v civilu Pavel Kučera. A taky vy v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude a považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 6. října. Už se to blíží, vlastně už jenom pár dnů. Schvalování zákonů a mezinárodních smluv, ale také třeba kontrolování prezidenta státu. Senát bývá často označován, co by pojistka demokracie ve státě. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujeme vědět, pokud se k těm volbám chystáme? Můžeme si poslechnout další díl volebního průvodce, nejen pro ty, kdo by volili v obvodu pro senátní doplňovací volby Litovel nebo Přerov.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba Pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 1,80. Složení se mění každé 2 roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazil volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sadel je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně 1/5. Pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: 3 nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak 3 nejmladším 40 let. Což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Pozor na lhůty, na dopravní uzavírky, omezení také u nás v regionu, ať nechcete jet tam a ona z toho není hned cesta zpáteční otočka s komplikacemi, musí počítat řidiči v Hranicích na Přerovsku. Podrobnosti

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chutilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoučtí policisté vyhlásili pátrání po 82leté seniorce. Podzimní flora ukáže krajinu z ovoce, zeleniny a květin. Na Dolní Moravě cvičí záchranáři s dalšími bezpečnostními složkami. Oblačno, postupně ubývání mraků, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. S komplikacemi musí počítat řidiči v Hranicích, opravují tam silniční průtah v Olomoucké ulici, práce potrvají zhruba 2 týdny, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
4: Policisté vyhlásili pátrání po 82leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpící stařeckou demencí je pohřešována od pondělí. S žádostí o pomoc se policisté obracejí na veřejnost, uvedl mluvčí Jaroslav Herzán. Naposledy byla žena viděna okolo 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Je vysoká 160 až 165 cm, má hubenou postavu a hnědé vlasy. Na sobě by mohla mít tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Policisté žádají případné svědky, kteří by seniorku spatřili nebo by věděli, kde je, aby neprodleně volali na známou bezplatnou linku 158. Jeseničtí horští záchranáři se dnes spolu s policisty, lezeckými skupinami hasičů a zdravotníky z Olomouckého i Pardubického kraje účastní taktického cvičení v horském areálu Dolní Morava v Jeseníkách. Námětem je evakuace pasažérů z lanové dráhy. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
6: Kdy vlastně figuranty nám budou dělat studenti ze střední školy. Ta větev lanové dráhy bude vlastně téměř plně obsazená a naším úkolem je si pasažéry sundat a pro nás je důležité, abychom si ověřili, jak dlouho ta evakuace trvá, abychom si znovu osvěžili postupy jako té evakuace.
4: Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Horty Komplex. Na výstavišti Flora Olomouc bude od čtvrtku 8. října do neděle 11. října, uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Podzimní floru doprovodí zahradnické trhy, gastronomický festival Olima a mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18.30 nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude jasno, nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16, fouká slabý jižní nebo proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15, zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Povrchovou kanalizaci upravují dělníci na D1 do Ostravy. Pracují mezi Lipníkem nad Bečvou a Mankovicemi. Jedou levým pruhem mezi 298. a 321. kilometrem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám krásné poledne, 4,5 minuty po 12. hodině v úterý 6. října. Tak už máme 279. den letošního roku a dokonce pozor, zbývá už pouhých 86 dní. Napadlo vás už přemýšlet třeba o vánočních dárcích? A já se přiznám, že mě ano, napadlo nás to i v Českém rozhlase Olomouc, tak vám třeba i dnes budeme nabízet spoustu krásných dárků, například v našem vědomostním kvízu Hřebíky po 14. hodině. A třeba některý z těch dárků, třeba hezká kniha, může být pro někoho z vašich milých takovým pěkným základem pro vánoční nadílku. Tak si na to počkejte, ale v tuhle chvíli už doufám, že svým milým popřejete krásný den prostřednictvím hezké písničky na přání. Vytáčejte telefon k nám 221 555 444. Hanuš ten dnes slaví svátek, tak pokud někoho takového znáte, popřejte a nezapomeňte také na ty, kteří dnes slaví narozeniny. Všem vám narozeným právě 6. října hodně zdraví, lásky, osobní spokojenosti, prostě blahopřejeme. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc zdraví Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Ano, je to tady polední písničky na přání, ty úterní a už 6. říjnové. Moc se na vás těšíme. Sluníčko nám sice svítí na obloze, snad i u vás, ale přece jenom, pokud by někdo z vašich blízkých ten den potřeboval rozzářit ještě o něco více, má třeba i nějaký ten smutek, bolístku na duši, anebo i nějakou tu nemoc po těle, tak neváhejte. Vytáčejte 221 555 444, uděláte radost a tím i dobrý skutek, a to se počítá. Máme tady i SMS-kové číslo 723 70 33 51. První jedna na telefonu, paní Vlaskička z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Sarinko. Já vás vítám a děkuji za vybraní písničky. A chtěla bych zahrát paní Formáčkové, paní Zdišové a Lidušce, Božonce, Horničkové a Veroničce, Uhelné, Helence a ještě bych paní Halouskové a Jirkovi Dolitovle, nesmí zapomenout, a Jirkovi Nastupkovou.
1: Ano.
2: Obo se na něho zapomíná.
1: Určitě, pan Jiří z Litovle na vás nikdy nezapomene.
2: Přeju hodně štěstí, zdraví a hlavně to zdravíčko. Všem.
1: Děkujeme za krásné pozdravy a posíláme nejhezčí a dárek. Taky vám, paní Vlaskičko, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a vy nám můžete určitě i SMSkovat, pokud budete chtít, na telefonu 723 70 33 51. Už máme také vzkazy. Dobrý den, zahrejte k dobré, příjemné pohodě pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic. Jardo, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a ať se ti práce v řezbářském ateliéru krásně daří. Jardovi Benešovi, řezbáři z Loštic, to přeje kamarád Švéda z Horních Studének.
3: Já tak

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: S vámi jsou písničky na přání. Telefon 221 555 444. Paní Ludmila z Doubravice je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Českého rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat dodatečně zahrát a popřát k svátku v nedělo bylo Františka. Tak panu Františkovi Sedláčkovi do Ujezda, panu Františkovi Sislovi na Svinov, panu Františkovi Krpcovi do Palonina a Františkovi Bezděkovi do Nemile. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí božího požehnání a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Cerákovi do Nemile, paní Emilce Sedláč Horákové do Zábřeha, paní Louně Šmoldasové do Loštěc a sousedce lidi a Rolimové a lidi Ziglové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou od Valdovi.
1: A jednu o koních přidáváme od Kamelotu a pozdravujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Paní Ludmila z Doubravice. Písničku přidáváme také milovanému pravnoučkovi Hanouškovi Juříčkovi do Cakova u Senice na Hané. Milý Hanoušku, my ti posíláme přání všeho nejlepšího k tvému svátku a přejeme zdraví, moře lásky od velké rodiny, sluníčkové dny plné radosti, smíchu, boží požehnání Hanouškovi Juříčkovi do Cakova. To přeje prababička Hela, pradědeček Jarda, Libor a Sonja se Zlatíčky a celá rodina Hanoušku. Všechno nejlepší.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání míří do Václavova u Zábřehu. Je s námi paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i všem pracovníkům Českého rozhlasu. Zdravím ze slunečného Václavova, asi všude máte sluníčko a já chci moc poděkovat včerejším přátelům rozhlasovým, kteří mi přáli k svátku. Zvláště paní Lidušce z Jeseníku, Liduškovi jste úžasná, naše babička s pohádkovým hlasem a ještě tolik krásných slov jste mě poslala, takže mě to strašně potěšilo. Moc vám přeju hlavně zdraví a pohodu, ať se cítíte pořád tak skvěle, i když je to někdy těžké, chápu. Potom paní Lidušce do Olomouce chci poděkovat Petrovi do Přerova, Miladce z Přáslavíc, Jiřímu do Litovle a taky Františkovi z Hanušovic a Břeťovi Pískovi, kteří přáli všem Eliškám. Fakt vždycky to tak potěší, zahřeje u srdíčka, takže všem vám moc děkuju. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se moc omlouvám, snad mi to odpustíte a buďte všichni zdraví a v pohodě a užívejte nádherný podzim. Ještě pár dní by měl být, takže uvidíme. Zorinko, moc děkuji za písničku a vás taky zdravím.
1: Děkujeme moc krát i z rozhlasu a tak, ať žijí Elišky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Krásně. Paní Eliška z Václavova. A přidáváme další vzkaz, který tady máme na našem SMS-kovém čísle. Krásné úterní odpoledne přejeme do studia. Zahrajte prosím krásnou písničku, tak já se omlouvám, teď nám to tady trošku přeskakuje jedno přes druhé, už. Zahrajte prosím krásnou písničku všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc s přáním hodně zdraví a ať se všem dobře daří. To všem přeje Jirka z Olomouce Stupkovi, děkujeme a hrajeme také pro Aničku Šelcovou, která dnes slaví 75. narozeniny. Milá Aničko Šelcová, přejeme krásný narozeninový den, hlavně spoustu zdraví, pohody, krásné zážitky v Tkalcovně na vlakovém nádraží ve Zlatých horách. Přejí Pavlovi z Hájenky. Blahopřejeme Aničce Šelcové a zdravíme do Zlatých hor na nádraží.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání jsou tady s vámi, my se blížíme k půl jedné a spousta času pro hezká přáníčka i melodie je ještě před námi. Pan Jenda ze Štětovic, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující kočenkou, Zdenice do Holuby z děku za krásný básničky, Anice Zimové do Štětovi, Lidušce do Olomouce děkuju za písničku a mojím sestrám. Pani Zorinko, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu zas těšit naslyšenou. Moc děkuju.
1: Děkujeme, také vás moc a moc pozdravujeme a Český ráj už je připraven. Naschledanou. Pan Jenda ze Štětovic byl s námi a písničku vybíral. Tak pojďme se podívat na další vzkazy na telefonu SMS-kovém 723 70 33 51. Tady máme pozdrav také pro všechny na 106,8 FM. Zahrajte všem posluchačům, také našim kuchařkám, konkrétně Ivaně a Martě do Štítu. Děkujeme jim za super oběd, bramborový salát a smažené file. Bylo to, děvčata, výborné. Do Štítu, do kuchyně. Děkuje Ivaně a Martě, Břeťa Píska ze Štítu.

0: Český rozhlas Olomouc teď za dalším pozdravem zamíří domů Helenice. Právě odtud nám teď volá paní Boženka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. A jsem ráda, že jsem se dovolala a že jste mi to vzala a byla tak ochotná a milá. A já bych chtěla popřát k zítřejším narozeninám naší vnučce Terese Fischnerové, kterou máme moc rádi a přejeme jí hodně zdravíčka, aby byla pořád tak veselá, líbilo se jí ve školce a aby jsme ji často vydávali. To je asi vše.
0: Blahopřejeme té vaší milé oslavenkyni, všechno jen to nejlepší a samozřejmě k tomu se hodí jedna princeznovská písnička, tak se dáme tu nejkrásnější princeznu Zemlejna v podání Radka Valenty a samozřejmě vaší milé vnučce blahopřejeme. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou, děkujeme.
0: To byla paní Boženka z Mohelnice, my krásnou písničku posíláme také do Loštic, je to Lojzovi Valouchovi, Lojza slaví krásné narozeniny. Milý Lojzíku, všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám, čas pravidelně rok k roku předává, jen krásné vzpomínky nám zůstávají, do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost, starostí málo a radostí hodně a vše, co si srdce přeje. To ti, milý Lojzo Valouchu, ze srdce přeje Božka. Zdravím také Květuš.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání míří v tuhle chvíli do Strukova. Paní Eva, dobrý den, paní Evo.
3: Dobrý den, paní Zorinko. Já vás zdravím a všechny naše milé posluchače. Dneska bych chtěla poslat písničku Alence s Liduškou do Jeseníku, Zdeničce do Hrochova, Zdeničce do Holubic a Zdeničce

0: prostě Pavelčíkovi do Sukolomu. Potom bych to chtěla ještě poslat všem za manžela. Děkujem, kteří jste mu přáli k jeho svátku. Moc ho to potěšilo. Bylo vás hodně a potěšilo nás to. A nevíme, kdo to byl, ten Ruda. A takže jsme se tady domlouvali a nepřišli jsme na žádného. To nevadí. Písnička je písnička a mějte se všichni krásně a opatrujte se, buďte zdraví a přeji vám hodně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. Važme si ho, není to klišé, když to vidíte, třeba jak já jsem byla teď v té hrabiny tak dlouho a tam mladí lidé a já říkám, staří, my staří už odcházíme, ale mladí lidé se léčí a hazardují, ti motorkáři hazardují se svým zdravím. Měli by se tam jít podívat, aby viděli, co to všechno obnáší. Děkuju vám, paní Zorinko, nechci být nějaké mentorista. A všechny zdravím. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Ale určitě je dobře, že jste se takto s námi podělila o svoji zkušenost, protože je to důležité samozřejmě. Takže děkujeme moc za to, paní Evičko, a co nejvíce zdraví a síly i vám. Naschledanou a zdravíme i pana Františka. Naschledanou.
0: Děkujem, naschledanou.
1: Paní Eva Zestruková vybrala nám Barkarolu, už jsme tady dlouho neměli, Jošku Černého s Ivetou Duvkovou tuší. Tahle písnička letí také pro pracovní kolektiv v restaurace na Bludovečku. Konkrétně zdravíme kuchaře Kamila, Michala a Ádu. Zdravíme tedy pracovní kolektiv restaurace na Bludovečku. Zahrajte prosím všem chlapcům zemědělských staveb Olomouc a jedinému Františkovi Špičkovi i k nedělnímu svátku. Pevné zdraví úplně všem účastníkům. Přeje Maru a děkuju za pozdravy. Opatrujte se. Takže zdravíme také všechny chlapy zemědělských staveb Olomouc a Františka Špičku zvlášť. A pozdrav všem, kterým nikdo nezahraje, posílá pan Robert z Olomouce.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání tak míří za paní Haničkou z Moravského Berouna. Opět s námi, vítejte, zdravíme vás.
2: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, zejména paní Zorinku. Děkuji za vybrání písničky. Aha. A omlouvám se všem, že jsem se tak dlouho neozvala, ale neměla jsem šanci. Sestřičky mě vyřizovaly, kdo mi hraje, a já bych chtěla napravit tu svoji absenci. Pozdravuju tímto paní Irenku z Hulína, Petra z Přerova, paní Milenu z Broumova, Františkovi z Javorníka dodatečně přeju k svátku, Jirkům z Litovle a Jeseníku, paní Marušce z Prostějova a
1: paní Elišku z Václavova jste ještě chtěla zmínit, ano.
2: Paní Elišce z Václavova dodatečně přeju k svátku, protože já jsem přijela až včera, takže jsem neměla šanci, a přeju všem dalším posluchačům, kterým nikdo nezahraje nebo na které si nevzpomene, hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější. Peníze mít nemusíme, ale když máme zdraví, máme všechno. Takže omlouvám se, že jsem se tak dlouho neozvala. Pokud jsem na někoho zapomněla, kdo si na mě vzpomněl, tak se taky omlouvám, protože mě sestřičky všechno nevyřídily.
1: Tak jo, tak určitě spoustu jsme toho zvládli a dáme si od vás, my jsme vždycky od vás zvykli na nějakou tu srandovní písničku, když to tak řeknu. A Ivan Mládek, ten ty humorné skladby prostě má, tak si dáme Neopatrného křečka. Děkujeme i za ten úsměv a humor a těšíme se příště, paní Haničko. Zdravíme Moravský Beroun.
2: Děkuju a zdravím všechny.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Hudební pozdrav letí také paní vlastně slečně Elišce Grůšové do Šimonovic pod Ještědem k dneš včerejšímu svátku. Milé Elišce Grůšové přejeme hlavně dobré zdraví, štěstí, lásku, úspěchy ve škole i v kroužcích. Přání za všechny posílá babi z Veselíčka s pejskem Rupinou. Pěkný hudební pozdrav posíláme dále také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Milá paní Bohunko Danielová, přejeme hodně zdraví. Myslí na vás paní Květa a myslíme na vás také v Českém rozhlase Olomouc, tak snad vám do nemocnice v Šumperku, paní Bohunko, ty pozdravy třeba sestřičky vyřídí, moc zdravíme. Hrajeme také do Moravičan, do školky pro krásný den do kuchyně děvčatům, ať se jim daří a všechno dobře zvládnou. Do kuchyně v Moravičanech přeje babi Božka.

0: v tuhle chvíli už míříme do finále dnešních písniček na přání. Ještě je tady s námi paní Josefka z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím, přeji dnes krásný sluníčkový den všem seniorkám a seniorům a chtěla bych poděkovat naší předsedkyni Mileně Hesové za krásnou besedu, krásné setkání se seniory, co ona pořádá. Za všechno byli jsme na babičce roku. Bylo to velice příjemný. A chtěla bych všem říct, aby se zúčastnili, teď bude babička republiky, takže aby se zúčastnili, je to hrozně krásná akce, která teda spoustu času zabere Mileně Hesové, která to má tak krásně všechno sehraný. Prostě ať je to kulturní vložka, nebo jsou to babičky, které vystupují. Opravdu to má. Já bych jí chtěla moc ze srdce za všechno poděkovat. Za veškeré ty výlety a zájezdy, hotel a všechno, co pro nás pořádá. Děkuji moc za všechny seniorky z Hrabišína. Naschledanou.
0: Děkujeme, tak to je moc a moc milé, že vlastně můžete potvrdit vše to, co tady dnes dopoledne zaznělo v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a znovu tady předáváme i to pozvání přijďte fandit babičce roku České republiky, to finále se bude konat v úterý 27. října v Olomouci. Na Flóře lístky můžete koupit na místě, je to od 13. hodiny, od 12. už to tam bude otevřeno. Tak děkujeme moc a do Hrabičína zdravíme a ať si užijete ještě spoustu krásných výletů. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A děkujeme tímto krajské radě seniorů Olomouckého kraje. Tak, protože to bylo pro báječnou ženskou, tak báječnou ženskou teď také dáme hudebně od Michala Tučného a pak už vás zveme ke zprávám Českého rozhlasu Olomouc a po 13. hodině host Alex Minářové, Martin Stránský.

0: slivku jsem si...
1: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Případ hromadné otravy v Olomouci vyšetřují policisté jako usmrcení z nedbalosti. V prostějovské porodnici je dnes den otevřených dveří. Nový klub figurkových her je v Přerovské městské knihovně. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu. Kvůli opravám je do konce října uzavřená ulice na Křtaltě ve čtvrti Levenov. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
6: Důvodem měsíční uzavírky ulice na Křtaltě jsou stavební úpravy vodovodu a následná oprava povrchu silnice. Do konce října tak tudy projedou pouze vozidla integrovaného záchranného systému a auta stavební firmy, která má opravy na starost.
5: Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden následkům otravy podlehl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo podle policie proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Zázemí prostějovské porodnice si dnes můžou prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří. Začne ve 14 a potrvá do 17 hodin. Přístupné budou porodní sály i novorozenecké pracoviště. Pokračuje mluvčí nemocnice Prostějov Radka Miloševská.
7: Návštěvníci dne otevřených dveří se mohou těšit také na soutěž o pobyt na standardním pokoji zdarma. Budoucím rodičům chceme ukázat porodnici takovou, jaká skutečně je. Od porodních sálů přes péči o novorozence až po zázemí pro maminky. Mohou se podívat, potkat se s naším personálem a získat odpovědi na otázky, které si před porodem kladou.
5: Nový klub figurkových her zahajuje dnes provoz v městské knihovně v Přerově. První setkání zájemců je v 16 hodin. Budoucí členové klubu se budou scházet jednou měsíčně. Pokračuje Kristýna Poláchová z knihovny.
8: Je to určeno pro všechny zájemce ve věku 12 až 18 let s tím, že budeme malovat figurky, budeme hrát figurkovou hru vlastně na systému Warhammer, budeme tam řešit i jaké frakce tam jsou, co to znamená v historii toho Warhammeru a tak dále.
4: Sport.
5: Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až 9. matchball. V čínském hlavním městě vypadla přerovská hráčka Linda Nosková. Ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Hrát bude ještě Nikola Bartuňková, čeká jí zápas s Rakušankou Krauzovou.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 15 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Stojí mezi exity Holice Přáslavice na 278. a 0,5 kilometru na krajnici. Projíždějte tam opatrně. Vozovku D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce před exitem Křelov ve směru na Mohelnici za 264. kilometrem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde na jevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to, jako, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, stvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně fligna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hrajeme jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu, jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mám. S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A

0: nebo něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že
1: jo. No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
0: no, ale. A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
1: Takže, a možná přijde znova.
0: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
1: To musí být velké ocenění pro herce.
0: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
1: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl, jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
0: Určitě,
1: když jste, vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost, sobě herce či dabéra?
0: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl, já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky zaprdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
1: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit, já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Týra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám, kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako, ne.
1: Nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Už za tři dny čekají českokomunální a část země také senátní volby. Požár ubytovny likvidovali hasiči v Šumperku. Olomoucký kraj ocenil venkovské knihovníky. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Volby do Senátu a vedení obcí začnou za tři dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných satel podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
5: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
6: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
5: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
7: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
5: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
8: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
5: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči to oznámili na síti X. Škoda se vyšplhá přes 1 000 000 korun, bude se ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Střední průmyslová škola v Jeseníku hostí tradiční burzu práce a vzdělávání. Představuje se na ní 9 středních škol a 12 zaměstnavatelů z regionu. Novinkou letošního ročníku je takzvaná Startup Stage. Doplňuje Kamil Kafka z inovačního centra Olomouckého kraje.
9: Na ní vystoupí 4 mladí podnikatele z Jesenicka, například Martin Nemeška, který provozuje zdejší úspěšný čajbar. Burza chce nasvětit téma podnikání tak, aby ho mladí lidé vzali v potaz. A jinak teda další z rolí burzy je propojování nejenom mladých lidí se školami a s firmami. Proto odpolední část programu bude patřit profesionálům, kteří vzdělávání a budoucím kariérám mladých lidí ovlivňují.
4: Olomoucký kraj spolu s Olomouckou vědeckou knihovnou ocenili nejlepší venkovské knihovníky. Nominovali je občané, obce a samotné knihovny. Z návrhů porota vybrala do užšího výběru 5 knihoven, které pak v rámci hodnocení navštívila. Vítězové soutěže získali čestná uznání a finanční odměnu, pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
10: Nejlepším venkovským knihovníkem Olomouckého kraje roku 2026 se stala Veronika Lindrová z místní knihovny v Hlušovicích. Toto zařízení i jeho pracovníci letos slaví už druhý velký úspěch. V srpnu získali ocenění za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje.
4: Druhé místo v krajské soutěži o nejlepšího venkovského knihovníka získala Petra Stušková z obecní knihovny v Charvátech a třetí příčku obsadila Marcela Petrželová z obecní knihovny v Pňovicích.
1: sport.
4: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hat-trick na Tomíčkově memoriálu neskompletloval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který vyhrál v neděli zlatou přilbu v Pardubicích, ovládl v Praze všech pět rozjížděk a poprvé prohrál až ve finále.
1: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačnou teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala v Hrdibořicích na Prostějovsku. Nehoda se stala v centru obce. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Lipník nad Bečvou u exitu Křelov za 263. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Tady je Český rozhlas Olomouc. Když se řekne michelinský šéf kuchař, tak asi si představíme člověka, který už má s jídlem bohaté zkušenosti a jen tak něco ho nepřekvapí. No, pokud se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak tam můžete vidět fotografii michelinského šéf kuchaře Romana Pauluse z Olomouce. A ten se doslova rozplývá nad kynutými rohlíčky, které jsou máčené v másle. Prý doslova předčili všechny jeho představy a on vás je v této hodině našeho vysílání také naučí připravovat. Tak nás poslouchejte a na ty webovky mrkněte. Také už za chvilku můžete vytáčet telefon k nám do studia 221 555 444. Máme tady nové knížky, antistresový míček, porcelánový hrnek, CDčka, no a hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.

0: Vylaďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Knížky, hrníčky, antistresové a rehabilitační míčky nebo CDčka, třeba i s literární tvorbou Českého rozhlasu nebo s hudbou. To vše tady pro vás máme připraveno v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Tak pojďme vstoupit do hry, moc na vás těšíme na telefonu 221 555 444. Pozor na ten 10-vteřinový časový limit. Pro vaši odpověď, kdo je první na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, paní Zorko.
2: Dobrý den, paní Aničko, po dlouhé době vás slyšíme.
3: Ano, ano, vítejte. Dlouho jsem ale poslouchám poctivě každý den.
2: Tak to je milé vás slyšet i opět, dobrý den, vítejte, štěstí, pojďte to vyzkoušet.
3: Štěstí, no nevím, jestli se mi dosmíváte těžké otázky teďka. Tak já bych si dala třeba 6.
2: Otázka číslo 6, tak tady se podíváme na římské číslice. Takže, když máme římské písmeno L, velké L, tak jakému číslu, klasickému arabskému číslu to odpovídá? Čili L znamená 100 za A, nebo 50 za B, nebo 500 za C. Co vy na to?
3: Tak je to L-ko, B.
2: Tak říkáte Bčko, 50.
3: Ano,
2: 50. Máte ano. Pravdu, tady je to úplně přesně. Velký pokles, první bod pro vás.
3: Tak teď si vemu, to byla 6, tak si vemu 7.
2: Otázka číslo 7. Já tady mám text jedné písničky a budeme hledat zpěváka, který ji naspíval. Zpívá se tam, já chtěl bych s tebou přežít pondělí, ještě dříve, než nás osud rozdělí. Láska a hněv jsou rozenci vášní, ti, co spolu tajně chodí spát. No, láska tě spoutá, a to se tam potom zpívá v refrému, láska tě spoutá, láska tě spoutá, láska tě spoutá. A zpívá Jan Kalousek, nebo za B David Koller, nebo za C Petr Muk. Co myslíte?
3: Já to nevím to určitě, ale řekla bych Petr Muk.
2: Takže je to taková typovačka z vaší strany.
3: Určitě.
2: No, já musím říct, že tahle typovačka vám vyšla.
3: Děkuju, protože tak mi to něco říkalo, toho Petra Muka slyšela jsem, ten refrém. Ale tak teď si vemu tu 8. No.
2: Otázka číslo 8, no tak tady se ptáme, co to je fanfrnoch? Fanfrnoch je za A staročeské jídlo, nebo za B část oděvu, nebo za C lidový hudební nástroj. Co vy na to?
3: Fanfrnoch.
2: Nikdy jste
3: neslyšela? Určitě nevím, určitě budu hádat taky to Cčko.
2: A opravdu hádáte tedy, paní Aničko, Cčko říkáte?
3: Já bych řekla, že to je takový nějaký, ten hudební nástroj, ale u nás...
2: No je to pravda, původem z Chocka, ano.
3: U nás je fanfrnoch takový jako člověk, který se stále chlubí, no tak takže...
2: Že se říká jako, že se fanfrní, jo? Aha.
3: No, je to fanfrnoch, no.
2: No vidíte to, tak ale tipla jste to výborně, štěstí dnes stojí při vás, no aspoň to tak vypadá.
3: Měla podat sportku teda.
2: No, zkuste. Blahopřejeme, krásná hra.
3: Děkuju, všechny zdravím a držím pěstí pro všechny. A vám přeju krásné podzimní dny, paní Zorko.
2: Děkujeme. Moc pozdravuji a předáme vás do režie. Nashledanou.
3: Ano, děkuji.
2: Pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak je teď s námi?
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Luděk z Uničova.
2: Dobrý den, pane Luďku. My vás také vítáme ve vysílání. Tak zkuste, kterou otázku?
4: Můžu poprosit jedničku?
2: Určitě. A ta se ptá, v kterém pohoří se nachází hora Elbrus? Hora Elbrus, je to za A Ural, nebo Altaj za B, a nebo za C Kavkaz? A vy říkáte? Rovnou říkáte. Kavkaz, byl jste někdy na Kavkaze?
4: No, tam jsem ještě nebyl.
2: Ale
4: vím, že jste nejvyšší hora Kavkazu.
2: To je skvělé, to určitě byla v zeměpise jednička jako hrom. Tak pojďme prosím dál.
4: No, můžu dvojku, prosím vás.
2: Otázka číslo dvě. Tady se ptáme na jednu sportovkyni. Jmenuje se Renata Voráčová, slaví 43. narozeniny. No a no. Renata Voráčová je česká profesionální za A tenistka, za B cyklistka, za C rychlobruslařka.
4: Za A tenistka.
2: Ano, tady jsme perfektní. A teď trojka.
4: A můžu prosím vás trojku ještě?
2: Můžete trojku, určitě. V komedii Františka Filipa Utrpení mladého boháčka z roku 1969 hrál hlavní roli za A. Pavel Landovský, za B. Josef Abraham, za C. Jiří Hrzán. Utrpení mladého boháčka z roku 1969. Landovský, Abraham, Hrzán.
4: Typuju Pavel Landovský.
2: My vás prostě na ničem nenachytáme dnes. Je to skvělá odpověď. Veliký potlesk. Veliký potlesk pro vás. Blahopřejeme. Jste naším dalším výhercem. Krásně nám to dnes jde. Tak děkujeme moc za hru a předáme do režie. Zdravím vás. Nashledanou.
4: Děkuju. Nashledanou.
2: Tak uvidíme, jestli i třetí soutěžící bude takto úspěšný nebo úspěšná. Dobrý den. Kdo pak je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Pavla z Litovelska.
2: Vítejte, paní Pavlo. Tak zbývá 4, 5, potom je tady 9 a 10.
5: Tak 4.
2: Číslo 4, ptáme se na Harryho Pottera. Harry Potter, hrdina románů o kouzelnickém učni a jeho přátelích, studuje ve škole čar a kouzel. A kde se ta škola nachází? Ta škola je za A v Neštovicích, za B v Bradavicích, za C v Příušnicích.
5: V Bradavicích.
2: Určitě. Úvabné příběhy o Harry Potterovi a první bod je váš. Otázka pátá, tady se podíváme na řecké bohy a bohyně. Tím hlavním řeckým bohem, který sídlil nahoře Olymp, byl Zeus. Která řecká bohyně byla jeho manželkou? Takže jeho manželkou je, nebo byla v té řecké mytologii, za A Héra, za B Aténa, za C Artemis.
5: Jsem tu Héru.
2: Je to přesně tak. Héra, bohyně. Byla jeho manželkou.
5: Tak devítku.
2: Tak, teď jdeme na tu devítku. No, a devítka se ptá, co to je? Budeme se bavit o počasí. Co to je anticyklóna? Anticyklóna je za A studená fronta, nebo za B tlaková výše, nebo za C mlha. Anticyklóna.
5: Bčko.
2: A to střílíte nebo víte?
5: To střílím dneska pořád.
2: Ale vám to střílení všem dneska krásně jde. Neuvěřitelné, opravdu. Tak dámy dnes doslova trefovaly do černého, krásná hra. Paní Pavla, blahopřejeme samozřejmě také vám, protože odpověď je správná. Jsme rádi, že můžeme poslat dáreček i vám a přejeme krásný den. Předám vás do režie. Naschledanou.
5: Děkuju, taky krásný den. Naschledanou.
2: Takové vele úspěšné dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a nás to také těší, že vám můžeme udělat trošku radosti, tak to s námi v této soutěži zkuste opět zítra. A já věřím tomu, že vám radost za chvilku udělá také michelinský šéfkuchař Roman Paulus z Olomouce. Pokud jste se už podívali na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak tam vidíte jeho rozzářenou růžovou tvář a září a rozplývá se nad kynutými rohlíčky máčenými v másle. Za chvilku vás naučí tyto rohlíčky připravovat.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dělat.
1: Kapela Jelen, no a v tuhle chvíli už míříme opět do kuchyně pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v jubilejním letošním ročníku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle. Ten recept je původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. My vás teď ten zmíněný recept naučíme chystat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. A to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. Soutěží mezi sebou všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem Roman Paulus naloží? Na to se ptal Patrik Rozehnal.
2: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
3: Co si máme připravit?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr, to je potom na obalení.
3: Ono to vsákne, neboj.
4: Pochoutkový rok.
3: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
3: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
3: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
3: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
3: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
2: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
3: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
3: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
3: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
3: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly,
2: ano, ano.
3: Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
3: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
5: Dáme si, Patriku.
2: Jo.
5: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
3: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
5: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Tak potvrdit nebo vyzkoušet si to můžete také vy. Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě i ten původní od Stanislavy Kotlabové. Dalších 35 receptů tam najdete také, tedy těch, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy, naši posluchači, musíte vybrat ten nejlepší, tedy recept desetiletí. Proto je na stránce Pochoutkového roku už v tuhle chvíli otevřen také hlasovací formulář. Tam můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících, tak nezapomeňte a zapojte se s námi do hledání receptu desetiletí.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Mania po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Jak se cítíte? Umíte si představit, že byste byli takzvaně vyzenovaní? No, o jaký pocit a jaké naladění člověka se vlastně jedná? Tak také to se dozvěděl bohemista Ondřej Bláha, který nedávno před školou odposlechl od kolem stojících v rozhovoru právě spojení být vyzenovaný. To znamená cítit se v klidu. Kde se tohle slovo v češtině vzalo? Tomu se věnuje dnešní jazykové okénko.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Školní rok už nějaký ten týden běží, takže je možné doufat, že stres, který je se začátkem školního roku tradičně spojený, už pominul. Děti si zvykly vstávat brzo, učitelé si zvykli na to, že to všechno už zase začalo, rozvrh se ustálil, sešity byly obaleny a tak dále. Dokonce jsem někde před školou zachytil slova nějaké paní, asi maminky, která jiné mamince řekla: my jsme už v pohodě, my jsme vyzenovaní. Tak tedy dodávám, to je krása, být po polovině září už vyzenovaný. To přídavné jméno vyzenovaný jsem neslyšel poprvé. A jak vidíme v databázi nových slov, která se jmenuje Neomat a kterou na internetu budují pracovníci Ústavu pro jazyk český, to přídavné jméno vyzenovaný je mezi novými slovy doloženo nejpozději v roce 2017, tedy už skoro před 10 lety. V online databázi Neomat jsou i příklady. Cituji. Vidíme to na účastnících meditačních kurzů, kteří jsou v práci zvyklí bušit do počítače. Odcházejí od nás tak nějak vyzenovaní. Nebo dokonce jsem tak vyzenovaná, že mě ani ti pejskaři už tak nevytáčejí. A do třetice? Netušila jsem, že mě, vyzenovanou matku a učitelku, názory cizího člověka dovedou zvednout takhle ze židle. Konec citací. Nikoho nepřekvapí, že přídavné jméno vyzenovaný nějak souvisí s orientálním slovem zen. Termínem zen se označuje jeden ze směrů buddhismu, který se zaměřuje na takzvanou přímou zkušenost reality a na budování schopnosti nalézat vnitřní klid. Člověk medituje v sedě, sklidňuje svou mysl a pozoruje své myšlenky bez hodnocení, což, pravda, ve škole moc nejde. A právě proto by to člověk měl dělat doma, v klidu. Jádrem toho vyzenování je vlastně ta zlatá rada pro život. Soustřeďujme se na to, co je tady a teď. Jestliže je v tom něco dobrého, třeba i malého dobrého, řekněme si to a užijme si to. A ještě z hlediska lingvistiky je možné dodat, že slovo zen k nám přišlo přes japonštinu, kde se vyslovuje asi jako dzen. Původně je to ale slovo indoevropské, pochází ze staroindického jazyka sanskrt, kde mělo podobu dhyana. Dhyana znamenalo něco jako pozorování, rozjímání, meditace. Pokud možno vyzenované podzimní dny, vám od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci přeje Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A tohle je Český rozhlas Olomouc. Také dnes nezapomeňte, vám po 17. hodině nabídneme v našem vysílání druhou debatu ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce, které jsou plánovány na 2. říjnový pátek a sobotu, tedy tento pátek a sobotu. No a do té dnešní debaty po 17. hodině, jejíž složení určil los, jsou pozvány tyto kandidující subjekty: KDU-ČSL, Koruna Česká, Monarchistická strana, Čech, Moravy a Slezska a Milujeme Olomouc, tedy Piráti, TOP 09 a Zelení. Tak nás poslouchejte opět po 17. hodině. No ale do té doby toho ještě hodně máme, třeba humoriádu, anebo teď aktuálně zprávy v 15 hodin a v nich se podíváme třeba i na to, jak to vypadá s plánovaným novým bazénem města Prostějov. Tak za chvilku, teď YouTube.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoučtí policisté pátrají po 82leté seniorce. Přerov chce podpořit opravu památkově chráněných domů ve městě. Prostějov vypíše soutěž na rozšíření akvaparku. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Policisté vyhlásili pátrání po 82leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpící stařeckou demencí je pohřešována od pondělí. S žádostí o pomoc se policisté obracejí na veřejnost, uvedl mluvčí Jaroslav Herzán. Naposledy byla viděna okolo 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena je vysoká 160 až 165 cm. Má hubenou postavu a hnědé vlasy. Na sobě by mohla mít tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Policisté žádají případné svědky, kteří by seniorku spatřili nebo by věděli, kde je, aby neprodleně volali na známou bezplatnou linku 158. Přerov vyčlenil více než 2 miliony korun na dotační program, ze kterého můžou majitelé domů v historickém centru čerpat peníze na jejich opravu. Příspěvky jsou určené například na obnovu fasád, oken nebo dveří. Letošní novinkou je rozšíření programu na nemovité kulturní památky napříč celým městem. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Na obnovu historického centra navrhujeme vyčlenit 2 miliony 200 tisíc korun, což je o 200 tisíc více než v letošním roce. Reagujeme tím na předběžný zájem žadatelů. Maximální dotace může činit 250 tisíc korun, zároveň ale nejvýše polovinu skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
4: Zástupci prostějovské samosprávy pokračují v přípravě stavby nového krytého bazénu v areálu akvaparku. Radní na svém jednání tento týden schválili vypsání výběrového řízení na zahotovitele stavby. Součástí zakázky za zhruba 750 milionů korun jsou kompletní stavební a montážní práce, včetně dodávky technologií, píše se v tiskové zprávě města. Jeseničtí horští záchranáři se dnes spolu s policisty, lezeckými skupinami hasičů a zdravotníky z Olomouckého a Pardubického kraje účastní taktického cvičení v horském areálu Dolní Moravy v Jeseníkách. Námětem je evakuace pasažérů z lanové dráhy. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
6: Kdy vlastně figuranty nám budou dělat studenti ze střední školy. Ta větev lanové dráhy bude vlastně téměř plně obsazená a naším úkolem je si pasažéry sundat a pro nás je důležité, abychom si ověřili, jak dlouho ta evakuace trvá, abychom si znovu osvěžili postupy jako té evakuace.
4: Sport. Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce a španělskému obhajci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. 20letá tenistka Nikola Bartuňková zdolala Rakušanku Sinju Krauzovou 6-0, 4-6, 6-3 a ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu narazí na olomouckou hráčku Karolínu Muchovou.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na zbytky roztrhané pneumatiky na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova, leží za 26. kilometrem před exitem Držovice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
7: A zveme vás k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V této hodině třeba pozveme na burzu práce. A také, a to už za chvíli, nabídneme naši rubriku Jak nenaletět. A tentokrát si povíme o tom, jak ověřovat informace. Příjemný poslech i dál přeje

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Jak víme, internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě a důvody, ty jsou různé, chtějí pobavit anebo šokovat. Takže, co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, ptala se za vás redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a ještě doplníme, že naši rubriku můžete poslouchat také zítra a povíme si o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Tady je Český rozhlas Olomouc, máme 4 minuty po 4:15. My vás za chvíli v našem vysílání vezmeme na střední průmyslovou školu v Jeseníku. Od dnešního rána se tam totiž koná tradiční burza práce a vzdělávání. Podrobnosti přidáme za chvíli a teď to

mám vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Hezké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí. A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky. Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomouckém kraji začaly tradiční burzy práce a vzdělávání. První z nich se dnes koná na střední průmyslové škole v Jeseníku. Kolik škol a zaměstnavatelů z regionu se burzy účastní a co je novinkou toho letošního ročníku, tak to právě teď probereme v Českém rozhlase Olomouc s naším redaktorem Josefem Čermákem. Vítej, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Které školy a zaměstnavatelé se na burze práce a vzdělávání v Jeseníku představují?
1: Na dnešní burze se představuje 9 škol, a to nejen z Jesenicka. Kromě domácího gymnázia nebo střední školy farmářství a služeb se na burze prezentuje také střední pedagogická škola a zdravotnická škola z Krnova, střední odborná škola ze Šumperka nebo odborné učiliště z Lipové Lázní. Co se pak týká zaměstnavatelů, těch je letos 12. Pokračuje Kamil Kavka z Inovačního centra Olomouckého kraje.
2: Nám jde o to, aby vlastně burza práce nějakým způsobem propojovala zdejší středoškoláky, budoucí absolventy s tím trhem práce, tak aby vlastně více těch absolventů nám končilo v místních firmách, takže se poměrně jasně zaměřujeme hlavně na přilákání zdejších zaměstnavatelů, těch významnějších, větších, kde teda jsem hrozně rád, že nám na tu nabídku vystavovat tady kývil největší zaměstnavatel ze Zlatých hor CS-kon, a pak jsou to dále zástupci toho takového klasického lehkého strojírenství, které tady máme, čili řetězárna, VTC Písečná, samozřejmě Fenix. Pak jsme tu naši nabídku směřovali i směrem ke službám, takže máme tady třeba MBA Finance, máme tady společnost Clean Life.
0: Josefe, co všechno pořadatelé pro zájemce připravili?
1: Letošní veletrh je rozdělený do takových 3 bloků. Prvním z nich je takzvaná expozóna, která je přístupná do 16 hodin. Právě tam se představují jednotliví zaměstnavatelé a školy. Někteří z nich si pro žáky připravili také různé interaktivní ukázky, jak popisuje žačka střední pedagogické školy a zdravotnické školy z Krnova Anna.
3: U nás si děti můžou vyzkoušet, jak se hraje třeba na Bob Hackery. Je to jedna z takových novinek ve školkách. Je to strašně super, jsou to vlastně tóny a jsou to jenom tyče, do kterých děti vlastně buší, a je to strašně jednoduché i pro 3 leté děti, a vím, že to zabaví i středoškoláky. Taky si tady můžou něco vyzkoušet, třeba vyrobit, a zároveň se u zdravotních sester můžou vyzkoušet resuscitaci nebo různé ošetřování ran.
1: Další částí veletrhu je takzvaná Professional Stage, ta je určená především odborníkům. V rámci ní dnes proběhly 2 meetingy, na prvním z nich se setkali výchovní a kariérní poradci se zaměstnavateli z regionu, pokračuje Kamil Kavka.
2: Kde se zase snažíme nějakým neformálním způsobem vlastně tyhle ty 2 tábory, řekněme, zbližovat, tak aby žáci a studenti dostávali kvalitnější informace o místních zaměstnavatelích a zároveň, aby třeba zaměstnavatelé mohli nějakým způsobem v úzovkách ovlivnit to, jaké kompetence a dovednosti ti budoucí absolventi budou mít.
1: Další z meetingů, který v současné době probíhá, je zaměřený na duální vzdělávání, vysvětluje Kamil Kavka.
2: Což je vlastně jinými slovy ještě hlubší spolupráce a zapojení vlastně biznisu, to znamená firem, do vzdělávání, do toho středoškolského vzdělávání. Pakliže to je teda novinka Olomouckého kraje, tak chceme, aby místní firmy byly mezi prvníma, kdo o tom uslyší a kdo se třeba bude moct do toho budoucna zapojit.
1: Poslední ze zmíněných bloků je Startup Stage, která je pro letošek novinkou.
0: Co na zájemce čekalo právě na této stage?
1: Vystoupili na ní 4 podnikatelé z regionu, mezi nimi například Martin Nemeškal, který provozuje jesenický čajbar, nebo Markéta Komínková, která po rodičích převzala kozí farmu v České Vsi. Se žáky diskutovali o možnostech a různých podobách vlastního podnikání. A musím říct, že účast na tomto bloku byla opravdu velká. Cílem diskuze bylo podle Kamila Kavky podnikání mladým lidem přiblížit a motivovat je k němu.
2: Nám v různých průzkumech u středoškoláků vychází, že až polovina z nich uvádí, že by jednou v životě chtěli podnikat, a zároveň do protivky se nám zdá, nám myslím inovačnímu centru, že ta podpora podnikání, podnikavosti a kreativity u mladých lidí není v dostatečné míře, ať už jako ve školách nebo v rodinách, tak jako je to naše téma a my chceme k tomu, aby to podnikání se dostalo jako do toho hledáčku těch mladých lidí, chceme to podporovat.
1: Ještě doplním, že další burza práce se bude konat za 2 dny v Domě kultury v Šumperku.
0: Ale teď jsme s vámi byli na Jesenicku a byl s námi také kolega Josef Čermák. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

Dominiku nám dohráli olympici. Pro vás máme pár tipů ještě v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Příspěvek archeologa k poznání všedního života dávných obyvatel Olomouce. Zajímaly by vás tyto informace, tak pokud ano, určitě tady v Olomouci dnes přijďte na velice zajímavou přednášku Josefa Bláhy. Je to v arcidiecézním muzeu v Olomouci právě dnes od 18. hodiny. A pozor, zpěvák Richard Miller se vrací na hudební pódia se svým komorním recitálem, nazvaným jednoduše komorní recital. Vystupovat bude právě dnes v kině Metropol tady v Olomouci, a to od 19. hodiny. Tak tedy Richard Miller v Olomouci právě dnes. Další tip pro vás máme z Jeseníku. Pokud byste se chtěli naučit správně dýchat, tak máte šanci s Radkou Radostnou dnes ve Vinskově kafi v Jeseníku o dechu. Si s ním můžete povídat a také se lecos naučit v Jeseníku od 19. hodiny. A ještě jeden tip, který jsem se nechala pro seniory na zítřejší den v Prostějově, v Prostějovském muzeu a galerii, totiž každá první středa v měsíci patří právě seniorům. No a pokud budete chtít, tak na říjen je připravena tedy na zítřek nenáročná podzimní procházka historií a také současností Prostějova. Tedy je to muzeum a galerie Prostějov od 16. hodiny zítra. No a za chvilku opět, co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, za chvilku nové zprávy v 16 hodin, pak už humoriáda. Dnes s Jiřím Lábusem a nezapomeňte, že po 17. hodině vám nabídneme druhou debatu ze 4 před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce. S vámi je Český rozhlas Olomouc.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V hlasování o využití peněz takzvaného participativního rozpočtu Přerova vyhrála nová hřiště a zeleň. V zábřežské čtvrti Levenov začala uzavírka v místní části. Nová publikace připomíná nejznámější osobnosti Přerova. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Projekty na výsadbu stromů v Palackého ulici, oživení hřiště ve vnitrobloku u tenisu a vybudování hřiště v Petřivalského ulici získali největší podporu v hlasování o využití peněz z takzvaného participativního rozpočtu Přerova. Samospráva do něj vyčlenila 1,5 milionu korun. Do ankety se zapojilo 853 lidí. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládáme, že všechny tři projekty budou zrealizovány do konce roku 2027. Bylo to vždy tak i v předchozích ročnících participativních rozpočtů.
1: S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu. Kvůli opravám je do konce října uzavřená ulice na Krtaltě ve čtvrti Levenov. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Důvodem měsíční uzavírky ulice na Křtaltě jsou stavební úpravy vodovodu a následná oprava povrchu silnice. Do konce října tak tudy projedou pouze vozidla integrovaného záchranného systému a auta stavební firmy, která má opravy na starost.
1: Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzan. Událost se stala na konci června. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden následkům otravy podlehl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo podle policie proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Inspirující osobnosti města Přerova. To je název nové knihy, která připomíná významné rodáky a obyvatele. Prosadili se v různých oblastech vědy, umění, kultury nebo duchovního a společenského života. Spoluautorka publikace, senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL, jich vybrala 20.
5: Jsou tam samozřejmě osobnosti, které všichni známe, to znamená Blahoslav, Komenský, ale důležité je také, že si všichni uvědomí, kolik takových osobností Přerov má, a já myslím, že tahle brožurka je začátkem toho, co ještě se můžeme dovědět.
1: Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až devátý matchball a v čínském hlavním městě vypadla přerovská hráčka Linda Nosková. Ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Hrála ještě Nikola Bartuňková. Vyhrála zápas s Rakušankou Krauzovou.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Povrchovou kanalizaci upravují dělníci. Na D1 z Bělotí na Dolitníku nad Bečvou jedou levým pruhem mezi 310. a 5. a 298. kilometrem. Kanalizaci čistí dělníci na dálnici D1 do Ostravy na úseku mezi exity Lipník nad Bečvou Mankovice mezi 298. a 321. kilometrem jedou levým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den.
7: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
2: Humor.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidiva jízlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestre, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidiva jízlice, oheň. Pro Krista. Oheň to...
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene, podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrát, takhle podezdu.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama. Přímo. My jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady.
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: Dovolením. No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: To takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a prosekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak nám sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. Mm-hmm. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak, přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
2: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
3: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
4: Děkuju, taky.
2: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
5: Dobrý deň, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do štúdia a poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
2: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
6: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
4: Děkuju vám.
6: A chtěl jsem se pana Labuse zeptat,
4: ano.
6: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
4: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
2: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
4: No jo, dokonce jsem měl dvojníka vlastně, no jo, ano.
2: No. Ano. A koho jste si vybral?
6: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
2: Ačko, děkujeme, mějte se. Dobré odpoledne.
7: Já vás zdravím, tady je Pepik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
2: My vás.
7: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
2: Takže taky umělec.
4: No je.
7: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
2: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
8: Sekaná mates, jo, to bych si dal povčerit.
9: To bych vám ani moc nedoporučil.
8: Proč?
9: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
8: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
9: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
8: Je polévka Karla Hály.
9: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
8: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
9: No. Kohout jsem byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
8: Já tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
9: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
8: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
9: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
8: Tak vy okrádáte lidi.
9: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
8: No,
9: aby jsme daleko
8: nedošli. No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
9: Přijďte v pátek na zabíjačko.
8: Jo, výborně. A co porážíte?
9: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, jednou vám dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádka, ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Bylo 90, aby to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili-li byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaně nechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho! Slouho!
4: Slouha! Ty zřekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak
5: si musíš... Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal u Žižky za mlada práče, víš? Jako kluk.
3: Hele, pojď, jas, no, romantika, no. Pojď, no.
5: Nech to špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravého. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je těžší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábus se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobí, a tam jsme měli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru, v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No, já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hořčická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnout jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty koře?

0: krutnou nudu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účest, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že
3: no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vlastně prvé rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc, jak to mě děti. Mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano,
2: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pana Lábuse tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem.

0: Děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
1: Dobrý den, tady František Jalouk, nad Vltavou. Zdravím pana Labuse i vás, Pavlíku.
0: Zdravím.
1: A toho pana Šimka tam šoupněte.
0: No, uvidíme.
1: A jinak musím říct, že pan Labus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
0: Všechno mu jde.
1: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
1: Mějte se. Zdravím se. Díky.
2: Ano, nashledanou, nashledanou.
0: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Labuse.
0: Zdravíme.
3: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
0: Je to tam. Mějte se hezky.
3: Zbytek dne, naschle.
0: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
4: Díky, z Valašska.
0: Zdravíme.
4: A zdravím Jiřího.
2: Ano.
4: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení?
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
0: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
4: Ačko.
0: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
5: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Labuse.
2: Dobrý den.
5: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
0: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
0: Napovězte indici další, prosím.
5: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
0: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
0: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
0: s Jitkou Moravcovou
2: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
0: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
2: To by se odehlo v LDNC.
0: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
6: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí, jo? To je takový to velký černý.
7: Ona je tady, ta bude?
6: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
7: Jak to nosej, vej, tak... Tvojče, tak to nos...
6: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
7: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To... Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
6: Slávku.
7: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
6: použít. Jsou tvoji žáci,
7: jo, ne, to...
6: tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
7: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
6: Vem to, jak
7: máte
6: chceš.
7: Zvoneček?
6: Ježišmarja.
7: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
6: crrrr.
7: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě
6: ano,
7: potom.
6: Ano.
7: Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
6: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
7: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak, jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
8: Srnec.
7: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
9: Matějová.
7: Matějová, nahlas, abychom si rozuměli. Matějová. No tak, nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Matějová. Tak prosím, jak to řekne?
9: Ale
7: co? Matějová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
9: Zuzanka.
7: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
9: Zuzanka Matějová.
7: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
0: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
2: Mějte se hezky taky, naschledanou.
0: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okna...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Už za 3 dny čekají Česko komunální a část země taky senátní volby. Požár ubytovny likvidovali hasiči v Šumperku. Podzimní flora Olomouc začne ve čtvrtek. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad, ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
4: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palochybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
5: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
4: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
4: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
7: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
4: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Hasiči oznámili na síti X. Škoda se vyšplhá přes 1 000 000 korun. Bude se ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Hlávku v roce 2024 zničila povodeň. Odnesla je zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historií a přírodou Karlovic nedaleko restaurace Malajka.
8: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o 0,5 metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Horty Komplex. Na výstavišti Flora Olomouc bude od čtvrtka 8. října do neděle 11. října, uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Podzimní floru doprovodí zahradnické trhy, gastronomický festival Olima i mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18.30 nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, povane slabý, postupně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se srazila v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Nehoda se stala ve Smržické ulici u železničního přejezdu. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Kvůli stavebním úpravám je na D48 za Bělotínem do Flítku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem za exitem Jeseník nad Odrou. Jezdí se tam jedním pruhem.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: lubię, jak źle bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: Hezký podvečer, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Je tu druhá debata ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce, které jsou plánovány na 2. říjnový pátek a sobotu. Do dnešní debaty, jejíž složení určil los, jsou pozvány tyto kandidující subjekty. KDU ČSL, Křesťanská demokratická unie, Československá strana lidová, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Matouš Pelikán. Dobrý večer.
3: Hezký podvečer všem.
2: Dále je tu Koruna Česká, Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, za kterou je s námi ve studiu číslo 5 olomoucké kandidátky Pavel Andrš. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer.
2: A také Milujeme Olomouc, tedy volební koalice pro komunální volby Piráti, TOP 09 a Zelení, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Lucie Tungul. Dobrý podvečer.
5: Hezký podvečer.
1: Komunální volby 2026.
2: Na úvod bych vás poprosil o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority. Začne Matouš Pelikán za KDU ČSL.
3: Děkuji za slovo. Kandidujeme v Olomouci jako lidovci a nezávislé osobnosti, které tvoří asi víc než polovinu naší kandidátky. Kandidujeme s programem, s tím, že máme silný tým, zkušenosti a kompetence, abychom se dokázali starat o město a každodenní život obyvatel. Máme za to, že Olomouc je skvělé místo pro život a nechceme ji převracet vzhůru nohama. Chceme, aby Olomouc lépe fungovala, aby se rodiče nebáli pustit děti samotné ven, aby se po městě dalo rozumně pohybovat autem, tramvají, na kole i pěšky, aby mladé rodiny měly šanci v Olomouci bydlet a děti měly blízko domova místo, kde mohou sportovat.
2: Tolik Matouš Pelikán za KDU ČSL a o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority, poprosím také Pavla Andrše za Korunu Českou.
4: Koruna Česká je konzervativní politická strana založená na křesťanských principech s úctou k historii a tradicím naší země a tedy i našeho dříve královského města. A mezi naše další priority je kromě ochrany přírodního a kulturního dědictví teď jsem se zasekl, omlouvám se, ale to podstatné jsem řekl. Mezi naše principy patří služba, odpovědnost a šlechetnost a toto si myslím, že je využitelné i v podmínkách našeho města.
2: Říká Pavel Andrš za Korunu Českou a ještě poprosím o krátké představení, proč kandiduje a jaké jsou priority Luci Tungul za Milujeme Olomouc. Dobrý podvečer.
5: Ještě jednou hezký podvečer, děkuju. Jsme tedy koalice tří stran, TOP 09, Piráti a Zelení. Naše hlavní, to, co bychom vlastně chtěli, naše hlavní vize je takové, aby se v každé olomoucké čtvrti žilo stejně dobře, aby se v ní prostě žilo dobře, aby se tady žilo dobře všem generacím, a to od těch úplně nejmladších až po ty nejstarší. A to se potom týká vlastně všech těch oblastí, které se dneska budeme bavit, protože ty potřebujeme nastavit tak, aby se tady právě prožilo v každé čtvrti stejně dobře, aby to nebyly lepší a horší a aby se tak dobře žilo dětem i seniorům. Máme kandidátku, která je vlastně ze všech kandidátek nejmladší, to nevím, jestli víte. A také to, že z těch 45 máme 20 žen a to i v těch čelních místech, samozřejmě teda mimo mě, tak i na dalších čelních místech a jsou tam zastoupeny právě téměř všechny městské čtvrti a řada odborností. To právě kvůli tomu, že k tomu, aby jsme se mohli dobře město řídit, tak musíme prostě mít odborníky.
2: Říká Lucie Tungul za Milujeme Olomouc.
1: Komunální volby 2026.
2: Pojďme k třem tématům, které se dnes pokusíme rozebrat trošku podrobněji. Jaký dopravní problém Olomouce byste označil za nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit? A jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a také chodci? Jako první se ptám Pavla Andrše za Korunu Českou.
4: My se domníváme, že parkování a automobilovou dopravu nelze vytrhnout z celého kontextu a z toho systému celého dopravního systému. Takže jestliže chceme hledat cestu při řešení tohoto problému, musíme především se zabývat rozvojem kvalitní městské hromadné dopravy, protože veřejná doprava má být skutečnou alternativou k autu a nikoli v trestem pro člověka, který auto nemá. A parkování chceme řešit v kontextu také s cyklistickou dopravou, s stezkami, bezpečnými chodníky a přechody pro chodce. A pak, kdybych se měl věnovat tomuto konkrétnímu problému s parkováním, chtěl bych se možná zaměřit na dva problémy, které mě v současné situaci zaujaly. A především je to otázka hojně citované problematiky park and ride, tedy zaparkuj a jeď. A to si myslím, že se opakuje při každých volbách, každý s tím docela aktivně operuje, ale bohužel v dnešní olomoucké aglomeraci nemá město dostatek prostě volných kapacit a pozemků, aby mohli takové parkování na periferii Olomouce zajistit. Ale bylo by to snad možné i v součinnosti s obchodními organizacemi a s organizacemi, které už tyto pozemky vlastní, a mám na mysli lokalitu u Olympie, kde z parkovacího hlediska jsou velice slušné kapacity, a kdyby se městu podařilo navázat plynule městskou hromadnou dopravu po stránce četnosti autobusů, tak by toto mohlo být řešení, jak části Olomouce odlehčit. A druhý problém, jen velmi krátce, platí v centru města vlastně nejmenší hodinový tarif, tam je to v zóně A 40 korun na hodinu, nebo respektive tam je to tedy 100 korun na hodinu, v Bčku je to 40 korun, ale jde mi o to, že část využít celou hodinu na parkování v těchto místech je příliš dlouhá doba. V mnoha městech se osvědčilo parkování na kratší dobu, maximálně tedy půl hodiny, ale bez zaplacení taxi, například v Opavě, a to by možná byla cesta i pro nás.
0: Říká Pavel Andreš za Korunu Českou. Podobný problém teď budeme řešit i s Lucií Tungul za Milujeme Olomouc. Jaký dopravní problém Olomouce byste označila za ten nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit a jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci?
5: Nejurgentnější asi to, že městu vlastně chybí představa o tom, jak by mělo dobře fungovat, tak, aby nebylo potřeba neustále přejíždět z jedné části města do druhé části města. My, když říkáme, že v programu máme blízko lidem, tak je to právě i to, aby většina dostupných služeb, které potřebujeme každý den, byla opravdu blízko, a tím pádem odpadá potřeba přejíždět přes celé město několikrát denně. Město má být otevřené, říkáte to naprosto správně, MHD nemá být zatrest, rozhodně ne. Máme nicméně situaci, kdy spoje jezdí třeba tak málo do některých částí, že prostě jiná možnost než využít auta není. Jestliže nemáme v blízkosti dostupnou školku anebo nemáme kvalitní školu, tak to vede k tomu, že lidé přejíždí do jiné části města. Když děti nemají kousek od svého bydliště sportoviště, kterému se také potom ještě dostaneme, tak znovu je převáží přes celé město. Když nemáme dobře napojené cyklostezky, které jako na 17. listopadu končí v silnici, bez přechodu na druhou stranu, tak nemůžeme poslat děti ani třeba ve 12-13 letech samotné na kole, protože nám prostě skončí na velmi vytížené silnici a nebudou schopni přejít na druhou stranu. Takže za mě je tohle úplně nejurgentnější problém toho jako vlastně chápání dopravy jako celku a využitelnosti pro vlastně všechny obyvatele. Samozřejmě parkování je jedna z těch velkých otázek, to, že máme zónu A a zónu B, máme na papíře zónu C a zónu D, jenom vede k tomu, že se posouvá hranice toho, kde se parkuje zdarma a trpí ti lidé na těch hranicích samotné oblasti. Peníze vybrané na parkování rozhodně nepovedou k výstavbě jako velkých parkovišť, protože to na to nesmí nikdy stačit, ale měly by se vrátit do té čtvrti. Takže pokud v té zóně já vyberu peníze, měly by se tam vrátit k tomu, aby se tam spravili chodníky, rozbité silnice, aby si ve maximální spolupráci s komisí městské části určili, na co by to vlastně chtěli v té dané oblasti využít. A určitě je potřeba posílit parkovací místa, protože 40 domácností auto nemají, ale i pro ně to je problém, že nemají kde zaparkovat, že na chodnicích stojí auta. A my tady máme plán těch patrových parkovišť, to je samozřejmě potřeba tomu získat financování.
0: Říká Lucie Tungul za Milujeme Olomouc. A jaký dopravní problém Olomouce byste označil za nejurgentnější a jaké řešení tím pádem byste chtěli prosadit a jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci, se ptáme i Matouše Pelikána za KDU ČSL.
3: Děkuji. Já kdybych měl jmenovat nejpalčivější problém, tak bych asi zmínil tři oblasti. První, který dneska nevyřešíme a bohužel se podle mě nevyřeší ani v příštích 4 letech, je chybějící východní tangenta, východní obchvat města, na který čekáme už bezmála 20 let, který by měl ulevit celé části jako Chvalkovic, Pavloviček, Bělidel, Hodolan a měl by odlehčit napojení prostě směr na Štenberg a dál. To znamená, tohle je věc, která se zasekla, která se nedaří na vyšších úrovních prostě prosadit, takže za mě tohle je palčivý problém, ale není předmětem letošních komunálních voleb.
0: A není to ani věc města, protože to neřeší město.
3: Zároveň druhým, který problém nejpalčivější, který vychází ze všech dotazníků a vnímání, možná i pocitového vnímání jako obyvatel města, je parkování, kde právě, jak Lucie zmínila a souhlasím s ní v tom, že parkovací zóny se vytváří organicky a je po nich volání v momentě, když spoplatím parkování v nějaké zóně. To znamená, vzniklo Ačko, přesunuli se dojíždějící nebo i návštěvníci města do Bčka, teďka je ten největší tlak v té nárazníkové zóně na kraji prostě Bčka a myslím si, že se nevyhneme tomu, že v nějaké fázi prostě budeme muset parkovací zóny rozšiřovat, ale samotné rozšiřování bez navazující infrastruktury, to znamená těch možností zaparkovat a městskou hromadnou dopravou se posunout, tak jako nebude fungovat. To znamená, máme za to, že musí to jít v koordinaci a ty odstavná parkoviště nebo místa k tomu určená prostě vytvářet město musí, aby mohlo právě řešit návštěvníky, kteří do města přijíždějí. Co se týče dalších oblastí dopravy, my se na to díváme tak, že nepreferujeme ani auta, ani cyklisty, ani městskou hromadnou dopravu, ani pěší, ale mělo by se na všechny skupiny myslet, měli bychom je společně vytvářet prostředí tak, aby ten, kdo chce jít pěšky, aby nemusel bojovat o život nebo přebíhat krátké intervaly na přechodech, ten, kdo chce jít na kole, tak by měl možnost propojených cyklostezek a nebo aby si mohl vypůjčit sdílené kolo, která tady jako výrazně chybí a myslím si, že to, že skončila sdílená kola v Olomouci, je velká škoda a věřím tomu, že hned po volbách, pokud se dostaneme do zastupitelstva, tak to napravíme. A to nehovořím jenom za nás. A nakonec ta městská hromadná doprava, kdy máme výraznou prioritu dokončení tramvajové trati do Slavodina a zároveň i zachování tramvajové trati do Pavloviček, což vnímáme, že musí být plynulá, bezpečná a taky mít dostatek spojů a jejich frekvenci.
0: Říká Matouš Pelikán za KDU ČSL.
1: Komunální volby 2026.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte druhou debatu ze 4 před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Našimi hosty ve studiu jsou dnes na základě losu Matouš Pelikán za KDU ČSL, Pavel Andreš za Korunu Českou a Lucie Tungul za Milujeme Olomouc. Další téma je dáno otázkou, co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší lepší dostupnost bydlení. Má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské dostupné byty, anebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory? A kde je hranice vlastně mezi těmi oběma přístupy? Jako první se ptáme Lucie Tungul, zamilujeme Olomouc.
5: Děkuju. Olomouc, jako každé město, by měla najít nějakou rovnováhu mezi oběma těmi přístupy, což samozřejmě není vůbec snadné. My jsme to slyšeli už od mnoha, myslím si, že to je skoro ve všech programech, není tam úplně jasně uvedené, jak toho, kdo chce docílit ve situaci, kdy prostě Olomouc městské byty nemá a ten nárůst o pár desítek by tu situaci rozhodně neřeší. My jsme teďka všichni v situaci, kdy je velká poptávka po nájemním bydlení kvůli vysokým úrokovým sazbám hypoték, ty se snižovat rozhodně nebudou, naopak budou pravděpodobně vyšší, protože nás čeká vyšší inflace, což bude vytvářet stále větší tlak na nájemní bydlení. Je k tomu jako řada různých přístupů, jak tohleto řešit. Ideální by samozřejmě bylo mít vlastní městské byty, nicméně spolupráce se soukromými subjekty, které jsou schopné byty postavit, je asi tou jedinou cestou, která se Olomouci může reálně nabídnout. A tady se nejedná pouze o to, třeba jestli tam budou nějaké byty, které by tam ideálně měly vzniknout pro potřebné profese, ať jsou to třeba učitele, ať nemáme, že hledáme prostě kvalitní učitele, učitelku, která nemá kde bydlet a tím pádem do jiného města, což se tady reálně stává. Máme tu univerzitu, spoustu absolventů a mě pokaždé mrzí, když vidím, kolik z nich odchází jenom právě kvůli tomu, že tady prostě sice žije hezky, rádi se sem vrátí, ale nemůžou najít bydlení. A dobře zaplacenou práci, což je zase k téma, které si samozřejmě souvisí taky. Právě i s tím, že ve chvíli, kdy poskytne město dané podmínky pro podnikání, pro rozvoj inovací, pro rozvoj vůbec jakoby té ekonomiky, budou tady vyšší platy, to také bude potom možnost i vlastně získání lepšího bydlení. A to si myslím, že podmínky pro to má město vytvářet, protože reálné šance, aby město stavilo městské byty, prostě jako reálně nemáme, protože ten fond prostě už není a to se nedá vrátit zpátky. Další věc, která s tím je ale spojená, je potom samotná jakoby obslužnost občanská té nové výstavby. Ve chvíli, kdy zjišťujeme, že jsou nepřevzaté komunikace jako roky potom, co byla dokončena výstavba, že nejsou dodržené sliby, které vlastně ten stavitel těm lidem poskytl, ani sliby dané městu, to, že se netrvá na tom, že tam musí být zajištěny opravdu podmínky pro dobré žití, potom vede k nespokojenosti a třeba i tomu, že potom lidé z toho města odejdou někam jinam, kde se jim prostě bude žít líp. Takže určitě lepší nastavení pravidel, lepší dohled nad tím a větší spolupráce. Bude potřeba také mnohem více malých bytů, protože ať se nám to líbí nebo ne, populace stárne. Potřebujeme bezbariérové byty, aby ty lidé co nejdéle mohli žít samostatně, protože jsou často aktivní, jenom prostě potřebují nějaké základní parametry dobrého žití a týká se to vlastně spolupráce s celou řadou potom sociálních služeb. A od nich zjistit, co ty lidé potřebují a s tím potom dále pracovat.
0: Říká Lucie Tungul, zamilujeme Olomouc. Stejná otázka, stejné téma i pro Matouše Pelikána za KDU-ČSL. Co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení? A má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské byty a dostupné byty? Nebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory? A kde je ta ideální hranice mezi oběma přístupy?
3: Mám za to, že žádný primátor ani primátorka nezařídí, že byty v atraktivním městě jako Olomouc budou levné nebo levnější. A ta dostupnost právě je kombinace více faktorů a to znamená samozřejmě i rostoucích mest, rostoucí možností k bytu se dostat. Město musí využívat přístupy, které má a právě ty přístupy a jednotlivé formy kombinovat. To znamená vytvářet podmínky pro rozvoj a bytovou výstavbu, zároveň vlastní byty i stavět nebo pořizovat, mít do správy, aby je mohlo do nájmu a stávající městský fond prostě opravovat, udržovat. Když jsem byl na radnici, 4 roky náměstkem primátora, zasadil jsem se o to, že město vytipovalo pozemky, které byly větší než 2 hektary, kde by se mohlo v budoucnu stavět. Označilo tyto pozemky jako kategorii A, jako neprodejné a začal plánovat i některé projekty. Jedním z těchto projektů byl například bytový dům před Lipami, kde mělo vzniknout asi 19 bytů, což jako převážná většina jako startovací byty. právě pro páry a začínající nebo mladé rodiny, což se zatím za uplynulé 4 roky v tom nic moc nepohlo. A mohl bych hovořit dále, podařilo se ale rekonstruovat Haunčudův palác, kde vznikly další byty. To znamená, šel bych nadále i kombinací vlastní výstavby. A co máme v programu, tak je zřízení městské nájemní agentury, protože narážíme na to, že, jak bylo tady zmíněno, o byty zvláštního určení, bezbariérové byty nebo byty s pečovatelskou službou je velký zájem, ta poptávka v rámci možná několika stovek převyšuje nabídku. A v rámci té nájemní agentury bychom dokázali například zajistit seniorům, pro které je vlastní byt příliš velký, že město se postará o jeho nájem výměnou za nájem právě malometrážního bytu, kde nebudou být takový tlak na energie, aniž by ten svůj byt museli třeba prodávat, což jsou kombinace, které známe i ze západu, takzvaný resizing, například v Irsku. To znamená jít kreativní cestou, abychom dostali na trh více nájemních bytů, měli dostatečný bytový fond, tak abychom mohli pružně reagovat třeba i na problémy s bezdomovectvím, když naše priorita je dostat z ulice převážně rodiny a děti, protože všechny nezvládneme, ale zaměřit se na priority a zatím jít.
0: Říká Matouš Pelikán za KDU-ČSL a o vyjádření se k otázce bydlení v Olomouci poprosím i Pavla Andrše za Korunu Českou. Jaký by mohl být nejúčinnější krok, který by město v příštích 4 letech mohlo udělat pro lepší dostupnost bydlení?
4: Je potřeba poznamenat, že město vlastně na začátku své privatizace mělo obrovský bytový fond, ale bohužel v té době to nevypadalo tak, že město je tedy řádným hospodářem a ty byty byly v řadě případu ve velice špatném stavu a byl tedy velký tlak na jejich privatizaci. Ale já jsem na druhé straně město se pokusilo třeba vytvořit pilotní projekt a tehdy společně se stavební firmou Mera bylo vytvořeno stavební bytové družstvo vlastně Jižní a Slavonínská a tam se město tedy pokusilo nějaké byty postavit, ale taky ten výsledek úplně neodpovídal tomu, co bychom si představovali. Ale město skutečně nemusí být tím developerem, který staví, ale má naopak prostě rozsáhlé možnosti tuto problematiku prostě sledovat a vytvořit vhodné podmínky právě co největší výstavbu, protože čím bude bytu více, tím samozřejmě se bude měnit vlastně cena a možnost se stát majitelem prostě vlastní střechy nad hlavou a po stránce vytipování vhodných pozemků, jejich zasíťování a přípravy k výstavbě, výběr vhodné firmy jsou předpokladem pro to, aby bytů v Olomouci bylo podstatně více a výběr byl tedy široký. A to, co zde bylo řečeno o bytech zvláštního určení, to je skutečně oblast, která zasluhuje velké podpory, protože pro seniory, handicapované a pro lidi s omezením jsou tyto byty ideálním řešením.
0: Tolik názor Pavla Andrše za Korunu Českou.
1: Komunální volby 2026.
0: Pojďme k třetímu tématu. Má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce? Věc, o které se už dlouhá léta mluví a která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Jako prvního se ptáme Matouše Pelikána za KDU-ČSL.
3: Otázka není úplně jednoduchá, protože velké sportovní stavby umožňují samozřejmě konání velkých sportovních akcí, například ve fotbale první liga, v hokeji extraliga, což se samozřejmě zajímá spoustu Olomoučanů. Je to i kombinace nějaké reprezentace města Olomouce ve světě v případě, když se hrají jako poháry. Nemyslím si ale, že vlastníkem a investorem takovéto sportovní infrastruktury má být město. Ideální scénář je například Sigma Olomouc, která má zájem zpátky Andrův stadion koupit a zajistí, a město by rádo zajistilo to, že tam to sportoviště bude. Podobně i hokejová hala, o které se bavíme, tak v ideálním režimu by měla být spravována vlastněna investorem, soukromníkem, bez toho, aniž by město se na ní podílelo tak, jak se na ní má v plánech podílet. Samozřejmě, jak jsme se bavili u bydlení, tak stejně to platí i u této větší sportovní infrastruktury. Město má vytvářet podmínky a pomoc právě například v rozvoji plánování území, návaznosti dopravní, změně územního plánu a podobně, ale v případě, že by stavil vlastní hokejový stadion, tak si myslím, že to nemůže být v takovém rozsahu a takových kapacitách, jak si to může dovolit soukromník. Co se týče sportovišť pro děti, pro jejich pohyb, využití volného času, tam se shodneme s koalicí, která je tady dneska s námi, s tím, že ten princip města krátké vzdálenosti uplatňujeme právě v kapitole sport, kde máme heslo do 10 minut sportoviště, či se sportovní plácek jako v Olomouci. Hmm. Pomáhá nám s tím i Jakub Jurka, který sám je olympionik a předává právě to svoje životní moto, že chce, aby prostě měli možnost a dostupnost sportovat jako všechny děti. Takže on je zastánce právě tady tohoto sportu do škol a podobně. Můžou se otvírat tělocvičny, školní hřiště, jak se to děje, ale samozřejmě i ve větším rozsahu. A co je ideální model, kdy děti budou moct, mohou v té škole zůstat i po vyučování v rámci nějakého sportovního kroužku. I ti nejmenší zrovna takové ty pohybové aktivity, jako jsou sviště a další, kde se prostě rozvíjí motorika, učí se mít sport obecně mít rádi a je tam i nějaká multidisciplinárnost, kde prostě se nepustí od 5 let do nějakého konkrétního sportu, ale učí se mít rádi pohyb a sport obecně. Takže to jsou ty plácky, sportoviště, školní tělocvičiny, hřiště u škol a tohle všechno není tak nákladné na peníze, ale také to chce samozřejmě plánování a peníze do těchto oblastí dávat a tohle je naše hlavní priorita. Co se týče chybějící infrastruktury, jak tady padla otázka, podporujeme výstavbu haly pro míčové sporty v Nemilane, kde je městský pozemek a zároveň nám v Olomouci chybí pump track, takže bychom ho rádi v příštím období vybudovali.
0: No, od letošního roku nám v Olomouci chybí i prvoligoví basketbalisté a prvoligové volejbalistky, protože právě není, kde by ty volemíčové sporty hrály. To byl názor Matouše Pelikána za KDU-ČSL. Také se na sportoviště zeptáme Pavla Andrše za Korunu Českou. Má město dát přednost spíš těm velkým sportovním halám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce?
4: Já se domnívám, že o významu tedy sportu pro zdraví dětí, jejich volní vlastnosti, soutěživost, spolupráci, umění prohrávat nebo se radovat z vítězství, netřeba pochybovat a myslím, že například tedy možnost otevřít školské areály právě pro ty odpolední hodiny a pro víkendy pro děti a jejich rodiče je vynikající příležitostí, jak tyto vlastnosti získat. Líbí se mi také třeba finský model, kde se bojuje o přízeň dětí vlastně na prvním stupni hned, kdy vlastně trenéři různých sportovních odvětví chodí za dětmi do školy a dělají s nimi ukázkové hodiny ve svém sportu, ať je to házená, basketbal, volejbal, florbal a další sporty, a tím se v nich snaží zažehnout tu patřičnou jiskru a získat je potom pro celoživotní sportování. A nejlepší je možnost provozovat sport tam, kde právě jsme a co k tomu máme. Takže využití parků, cyklistických stezek, plácků na sídlištích, to je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat. A líbí se mi ale i třeba myšlenka sdílení některých sportovních areálů nebo hal. Mám na mysli, teďka na Lascích se staví vlastně nová hala, kterou staví za pomocí dotací baseballový oddíl Skokani, a tam přímo v zadání té stavby je, že bude mít možnost sdílet tuto tělocvičnu, která se tam buduje na místě stávajícího parkoviště, více sportovních oddílů, a tak dojde k využití finančních prostředků, které do této činnosti vkládáme.
0: Říká Pavel Andreš za Korunu Českou a zeptáme se také Lucie Tungul za Milujeme Olomouc. Má město dát přednost spíš těm velkým sportovním halám anebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce? A která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč?
5: Ono se asi nedá úplně nesouhlasit s tím, co tady bylo už řečeno. Já bych to ale neviděla buď a nebo. Za nás to je tak, že je potřeba rozlišovat mezi vrcholovým výkonnostním a rekreačním sportem. A Olomouc nemá jenom fotbal a hokej, má tady spoustu extrémně talentovaných a velmi, velmi dobrých sportovních klubů. A já bych byla ráda zaprvé, aby se o tom více vědělo, aby nebylo potřeba vyhrát olympiádu, aby jsme věděli, že takové talentované sportovce tady máme. Máme tady taky FTK, univerzitu, je opravdu potřeba, vlastně to město by mělo být pyšné na to, že takhle tohoto všechno dokáže. Často se mi zdá navzdory tomu systému tak, jak funguje, než díky němu. A tady je potřeba rozlišovat, protože u toho rekreačního sportu, tady se hodně mluvilo o dětech, ale on by měl být opravdu vícegenerační, vlastně všegenerační, aby byla možnost pro každého si jít zasportovat, aby to nebylo jenom pro ty děti, to je samozřejmě strašně důležité, ale úplně pro kohokoliv. Ty otevřené tělocvičny, ten člověk prostě nemusí být někdo, kdo vyloženě chce dělat nějaký sport, ale měla by tady být možnost si prostě třeba jenom zajít zapinkat, domluvit se s několika kamarády a zajít si, a může vám být 15 nebo 35 a prostě tuhle tu možnost mít. Takže to je určitě jedna z těch věcí. Chybí tady strašně workoutový hřiště, je jich hrozně málo, a vůbec jakoby hřiště pro starší děti tady chybí, aby mohli v té době, kdy je jako možnost být hodně venku, aby tam mohli být. Ta školní hřiště jsou otevřená, některá v takový zvláštní hodiny taky, málo, je to prostě nedostačující. A je třeba to komunikace, zjistit si, která je zrovna otevřené, pak tam člověk přijde, zjistí, že je zavřené, jo, není to úplně, jak by to mělo být. Další věc je potom ten výkonnostní sport, a tady je rozdíl, jestli si ty sportoviště pronajímáte, anebo jestli je vlastníte. Většina těch klubů v Olomouci, které jsou, si je pronajímají, a tady vlastně chybí transparentní systém pronájmu tělocvičen, kdy ve spolupráci se školami, s řediteli těch škol bylo vhodné mít prostě systém, vědět kdy, kde a mít jistotu hlavně. Není možné, aby v říjnu ten klub zjistil, že ji nemá, a začali najednou rychle hledat, třeba i kvůli tomu, že v tu chvíli už děti mají nějaký program a prostě nemůžu si dny. Takže i tohle by pomohlo. A dalším potom je, jsou ty kluby, kterým patří rozsáhlá infrastruktura, kterou také často pronajímají. A tady hlavní

0: provoz na rok, tak to vydrží možná měsíc, ale dá to potom někde jinde. Takže zprůhlednit a srovnat podmínky pro ty kluby, tak aby mohly dobře fungovat a aby to mohlo přes všechny generace a hlavně s nimi komunikovat. Myslím, že to, co nám tady hodně chybí, je schopnost komunikovat s nimi a vědět přímo od nich, co potřebují, jak jim to město může být vstříc.
1: Říká Lucie Tungul za Milujeme Olomouc.
2: Komunální volby 2026.
1: Poslouchali jste druhou ze čtyř debat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Dnešními diskutujícími byli Matouš Pelikán, lídr olomoucké kandidátky KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Díky za návštěvu.
3: Díky za poslech, přijďte k volbám.
1: Pavel Andreš, lídr číslo 5 olomoucké kandidátky Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.
4: Jde za hezky.
1: A také Lucie Tungul, lídr olomoucké kandidátky volební koalice pro komunální volby Milujeme Olomouc, Piráti, TOP 09 a Zelení. Díky za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání a díky, že volíte.
1: Záznam dnešní debaty, stejně jako i dalších tří tady u nás, si budete moci poslechnout od čtvrtečního večera 8. října od 19 hodin na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Další předvolební debatu vám nabídneme zítra opět krátce po 17. hodině. Do studia jsme na základě losu pozvali zástupce těchto kandidujících subjektů. Starostové a nezávislí, Společně a SPD, Svobodní a Trikolora. Klidný večer.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
4: 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoučtí policisté dál pátrají po 82leté seniorce. Přerov chce podpořit opravu památkově chráněných domů ve městě. Prostějov vypíše soutěž na rozšíření akvaparku. Oblačno, teploty až 23 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Voličům měli do dneška dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
4: Policisté dál pátrají po 82leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpící stařeckou demencí je pohřešována od pondělí. S žádostí o pomoc se policisté obracejí na veřejnost, uvedl mluvčí Jaroslav Herzán. Naposledy byla viděna okolo 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena je vysoká 160 až 165 cm. Má hubenou postavu a hnědé vlasy. Na sobě by mohla mít tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Policisté žádají případné svědky, kteří by seniorku spatřili nebo by věděli, kde je, aby neprodleně volali na linku 158. Přerov vyčlenil více než 2 miliony korun na dotační program, ze kterého můžou majitelé domů v historickém centru čerpat peníze na jejich opravu. Příspěvky jsou určené například na obnovu fasád, oken nebo dveří. Letošní novinkou je rozšíření programu na nemovité kulturní památky napříč celým městem. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Na obnovu historického centra navrhujeme vyčlenit 2 miliony 200 tisíc korun, což je o 200 tisíc více než v letošním roce. Reagujeme tím na předběžný zájem žadatelů. Maximální dotace může činit 250 tisíc korun, zároveň ale nejvýše polovinu skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
4: Zástupci prostějovské samosprávy pokračují v přípravě stavby nového krytého bazénu v areálu akvaparku. Hradní na svém jednání tento týden schválili vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Součástí zakázky za zhruba 750 milionů korun jsou kompletní stavební a montážní práce, včetně dodávky technologií. Píše se v tiskové zprávě města.
0: Sport.
4: Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podléhal světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. 20letá tenistka Nikola Bartuňková zdolala Rakušanku Sinyu Krausovou 6-0, 4-6, 6-3 a ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu narazí na olomouckou hráčku Karolínu Muchovou.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřený pravý pruh silnice první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci u Studené Loučky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dnešní zprávy v 18 hodin jsou minulostí a od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Je úterý 6. října, jak už jsem řekl, 18 hodin a 4 minutky. To znamená, že je připraven pořad Hrajeme pro radost. Vy můžete volat na číslo 221 555 444 nebo psát SMSky na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte popřát k svátku, ačkoliv si myslím, že těch přání nebude tolik, protože je to takové neobvyklé jméno, ale o to je hezčí, je to jméno Hanuš, tak pokud nějakého znáte, určitě mu pošlete píseň. Jako první dnes zahraje Moravská veselká píseň, jejíž název doufám si budete třeba říkat: mám rád každou chvíli s tebou, Český rozhlase, za každou chvíli s tebou.

0: Za každou chvíli s tebou velmi oblíbená píseň, kterou právě teď zpívala ve Moravská veselka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Život je dar, to je také pravda, bude zpívat Pardubická šestka tuto píseň. A pro koho to už řekne paní Zdenička z Prostějova. Hezký den.
1: Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky a Vilémku, vám děkuji, že jste mě zval a písničku pro radost posílám Daruše do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Julince do Přerova, Vlastince do Krnova, Helence Jadrničkové do Vsiska a Maruše do Kelčic. Všem přeji hlavně zdravíčko, ať se vám vše daří a chrání vás andělci strážní. Vilémku, vám ještě jednou děkuju a písnička je i pro vás.
0: Děkuji
1: vám. A někdy
0: moc
1: se těším opět na slyšenou.
0: Budu se také těšit. Mějte se krásně, na slyšenou. Já k tomu připojím ještě jeden SMS-kový vzkaz, který dorazil sem do studia. Hrát budeme pro Aničku Šilcovou, která dnes slaví 75. narozeniny. Krásný den, hlavně zdraví, pohodu a mnoho krásných zážitků v Tkalcovně na vlakovém nádraží ve Zlatých horách. Přeji Paulovi z Hájenky.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Věřím, že i vy si plníte s láskou každý svůj sen a užíváte si každý den, protože, jak bylo řečeno z pardubické šestky, život je dar. Teď si přivoníme ke květině, ta by nás mohla také potěšit. Zavonila fialenka, hrát a zpívat bude černovická dechovka a někoho pozdraví paní Zdeňka z Hrochova. Hezký den.
1: Dobrý den, pane Bíléme, srdečně vás po dlouhé době zdravím a prosím, chtěla by Nika zahrát. 8. října má svátek paní Věra Halousková z Bílovi. Milá paní Věruško, svátku vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám posílá Zdenka a Jarmilka. A zdravím vás jeho vnoučka a dámka. A ještě bych chtěla Nika zahrát pro radost a pro potěšení Marušce do Kroměříže, Julínce do Přerova, Deníště do Prostějova a Tance do Lomí. Díky, pane Viléme, a zase někdy nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Nějakou pěknou písničku pro radost a dobrou náladu budeme hrát také babičce paní Mařence Řečové ze Hvozda do domova seniorů do Bohuslavic. Mami, všichni tě moc zdravíme, zdravíme tě alespoň touto cestou, zdraví tě také Zuzka a Monička. Písničku posílá dcera Maruška z Olomouce.

0: Koncertní série živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde jen křídla můžou být.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 18 hodin a 20 minut bude za malou chvíli vysílání Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně pořadu Hrajeme pro radost pokračuje dál. Kdo se dovolal jako další, je to pan Jirka z Olomouce, kterého zdravím. Hezký den.
4: Hezký podvečer, pane Vilenku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za krásné přivítání, písnička i pro vás. Dále bych to poslal posluchačce, paní Lidušce do Jeseníku, paní Lidušce do Olomouce, všem posluchačům. Všem posluchačkám, také bych to poslal posluchačům, kterým nikdo nezahraje, zároveň přeju hodně zdravíčka, hezkou směnu a hezkou cestu domů. Pane Vilémku, moc krát vám děkuji, hodně zdravíčka všem.
3: Vám
4: a je
3: také.
4: To i pro celý, a je to i pro celý Český rozhlas Olomouc, pro celý kolektiv.
3: Děkujeme vám moc, mějte se krásně, díky za zavolání, budu se těšit příště.
4: Děkuji moc krát.
3: Naslyšenou. Písnička letí také za Jindřiškou do Chropině a bratrovi Vláďovi do Tovačova. No a pro všechny, kterým nikdo nezahraje, píše Marie z Přerova.

0: Michaela Pávová zpívala píseň Šamana Čáry Shake, která neúplně často zaznívá, ale pan Robert z Olomouce si ji prostě vybral. Půjdeme dál, Lásko moje nejkrásnější a Elektroband, tu si zase vybrala a oblíbila paní Lída z Olomouce. Hezký den.
1: Krásný podvečer, pane Vilémku, přeji vám všem moderátorům a pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla pro pěkný podvečer poslat písničku mým milým Elišce Puškarové do Štemberka. Eliško, přeji vám všem pevné zdraví, štěstí a hlavně se opatrujte, celá rodinka. Dále dceři Leonce Hrozenové a Kájovi, Jiřímu z Litovle, panu Jendovi ze Štětovic, Břeťovi Pískovi, Marušce z Kroměříže, Jiřímu z Olomouce, Láďovi Stovačové a Věrušce Halouskové za Dámkem. Všem vám přeji krásný podvečer prožitý ve zdraví, štěstí a v lásce. Vám, pane Vilémku, též přeji jen to nejlepší. Děkuji vám moc krát a zase někdy naslyšenou.
0: Já děkuji za zavolání a za přání. Mějte se krásně, naslyšenou. Samozřejmě píseň Šaman Čáry Shake, která hrála před chvílí, si vybral pan Jirka z Olomouce. Tímto se omlouvám našemu věrnému posluchači, že se mu spletl jméno, to se občas stane, volá vás prostě hodně. Další ze vzkazů, který dorazil sem do studia, vážení posluchači, přeji všem radost z písniček, také posílám přání hezkého dne k svátku, narozeninám, nebo jen tak písničku posílám přátelům paní Gotwaldové, panu Crhákovi a Zdeňce, také paní Špičkové. Mějte se všichni moc hezky, děkuji za písničky, v poledním vysílání napsala paní Emílie.

0: Lásko má, já ti přísahám, že tebe nikdy nezradím, jak právě teď zpíval Elektroband na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já věřím, že vy nikdy nezradíte Český rozhlas Olomouc, tuto stanici, kterou právě posloucháte, a budete dále volat třeba sem na číslo 221 555 444, stejně jako učinila paní Hanka z Předmostí. Krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, zdravím vás a všechny posluchače. Dneska bych chtěla poslat písničku ke krásnému 60. výročí společného života Elišce a Jarkovi do Rapotina. Kamarádi, já vám přeju k tomu krásnému výročí všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, ale hlavně to zdravíčko, a ať vám to ještě vydrží no moc dlouho. To vám přeje Hanka z Předmostí. Pane Viléme, vám děkuju a někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Já také, mějte se krásně, na slyšenou. No a tematicky k tomu 60. výročí byla vybrána píseň Svatební od Mistříňanky, tak věřím, že si toto jubileum užijete při této krásné písni. Písnička bude patřit také pro milou Aničku z Bludova, Mařenku a Františka z Hrabové, Marušku z Bludova, Jiřinku ze Sutkova. Přeji všem krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásky. Moc děkuji také paní Janičce z Roštění za včerejší písničku a také panu Jiřímu. Krásné dny, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje všem svým přátelům pan František od Brna.

0: píseň Svatební od kapely Mistříňanka. No a ta další píseň, která je připravena, vás naladí možná na večeři, pokud jste ještě nevečeřili, a pokud jste večeřili, tak vás naladí na další chod. Myslivecká svíčková od kapely Atlas bude hrát. A pro koho, to už řekne pan Karel z Moravského Kočova. Hezký večer.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc. A prosím vás, kdybyste zahrali jen tak pro radost Zbyňu Švarcovi, Semešné. Přeju mu hodně zdraví, hlavně zdraví i manželce a všem myslivcům v Semešné. A jsou všichni zdraví, a takhle hlavně to zdraví. Děkuju pěkně.
0: No ať se jim daří, ať si občas můžou dát i tu mysliveckou svíčkovou. A vy také, tak, samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně.
1: Děkuju taky. Mějte se
0: naslyšenou. Další píseň bude patřit také k včerejšímu svátku Elišce Petříkové ze Štenberka. Eliško milá, ať si stále zdravá, čilá, hodně štěstí, lásky a pohody, úsměv na tváři každý den a život ber vždy s humorem. Ze srdce posílá přání a písničku Emilka Zelová s rodinou.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Hezké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí. A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky. Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a jamu a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: dostal od vás a starosti o kanárky. Děkuju moc krát. A pak bych to chtěl paní Marušce do Přerova, která mě stále předbíhá. Maruško, já vám přeju hodně zdraví, všechny rodinné pohody. To samé Marušce do Kroměříža. Maruško, taky vás zdravím. Všechno nejlepší rodinné pohody přeju. A pak Jiřímu do Litovle a paní Lidušce do Olomouce, taky mě předběhla. A mé sestře do Kropině. Všetkem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A toto písničku poslám i pro vás a pro všechny posluchače. Děkuju moc krát, nashledanou.
1: A samozřejmě také pro vás, užijte si ji též. Děkuju moc, mějte se krásně, naslyšenou. Pro radost a potěšení budeme hrát manželce Janičce. Písničku posílám a také velké poděkování za všechno, co pro nás dělá, napsal manžel Jirka.

0: Pokračujeme dále, ještě nějaký ten čas na písně a naše posluchače. Nám přece jen zbývá. Tou další posluchačkou je paní Anička z Bludova. Hezký den.
1: Hezký večer, přeji do Českého rozhlasu a příjemným moderátorům. V životě jsou hezké chvíle, hezké i méně hezké, ale krásná písnička zahřeje u srdíčka. Písničku posílá milému Františkovi od Brna, Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince.

0: do Sudkova, Maruše, do Bludova, paní Marci, do Žulové, panu Ivanovi a jeho paní Odopavi, Maruše do Košova a manželům Blížňákovým do Rapotína. A Jirkovi do Stupkové ulice Olomouci, písnička byla moc krásná. A přeji všem Bludovákům zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Vy se mějte také krásně, naslyšenou. Večerní písničku s přáním pohodových dnů posíláme stanice do Červenky a také všem sousedkám a kamarádkám a rodině při Klilové, píše Hela ze Skřípova.

0: To byla Lidečanka a píseň s názvem Kouzlo růže. My se nakonec, protože opravdu máme čas už jen na posledního posluchače, vydáme opět do lesa, do Zamyslivci, konkrétně s písní Za lesíkem Hájenka. Zdravím pana Zbyňka Střemešné, hezký den.
1: Hezký podvečer, zdravím všechny věrné posluchače Rádia Olomouc, hlavně Karla Bernkuse a všechny ostatní jeho celou krásnou rodinu. Chci je pozvat na Hubertskou mši 1. listopadu, která bude v 11 hodin a potom máme samozřejmě myslivecké posezení v místním kulturním domě. A chci poděkovat Karlovi ještě za pěknou písničku. Takže i všem příznivcům myslivosti, i vám, pane redaktore, děkuji a hezký večer.
0: Já děkuji za zavolání, ať se vše podaří na začátku listopadu. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Jak už jsem řekl, čas nám pomalu, ale jistě vypršel. Pan Zbyněk Střemešné byl posledním posluchačem, který nám dnes něco řekl, ale nezoufejte, pokud jste nestihli, nedovolali jste se, tak samozřejmě máte možnost zítra od 12 hodin nebo zítra opět od 18 hodin. Za malou chvíli jsou tady aktuální zprávy, no a potom cymbal a husle. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek úterý.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Policisté našli ztracenou seniorku z Olomouce. V zábřežské čtvrti Levenov začala uzavírka v místní části. Nová publikace připomíná nejznámější osobnosti Přerova. Olomoucký kraj ocenil venkovské knihovníky. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policisté odvolali pátrání po 82-leté seniorce z Olomouce. Ženu našli pomocí vrtulníku s termovizí. Byla podchlazená, ale jinak v pořádku. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu. Kvůli opravám je do konce října uzavřena ulice na Křtaltě ve čtvrti Levenov. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Důvodem měsíční uzavírky ulice na Křtaltě jsou stavební úpravy vodovodu a následná oprava povrchu silnice. Do konce října tak tudy projedou pouze vozidla integrovaného záchranného systému a auta stavební firmy, která má opravy na starost.
3: Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden následkům otravy podlehl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo podle policie proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Inspirující osobnosti města Přerova. To je název nové knihy, která připomíná významné rodáky a obyvatele. Prosadili se v různých oblastech vědy, umění, kultury nebo duchovního a společenského života. Spoluautorka publikace, senátorka Jitka Seitlová z KDU ČSL, jich vybrala 20.
5: Jsou tam samozřejmě osobnosti, které všichni známe, to znamená Blahoslav, Komenský, ale důležité je také, že si všichni uvědomí, kolik takových osobností Přerov má, a já myslím, že tahle brožurka je začátkem toho, co ještě se můžeme dovědět.
3: Olomoucký kraj společně s Olomouckou vědeckou knihovnou ocenili nejlepší venkovské knihovníky. Nominovali je občané, obce a samotné knihovny. Z návrhů porota vybrala do užšího výběru 5 knihoven, které pak v rámci hodnocení navštívila. Vítězové soutěže získali čestná uznání a finanční odměnu. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
6: Nejlepším venkovským knihovníkem Olomouckého kraje roku 2026 se stala Veronika Lindrová z místní knihovny v Hlušovicích. Toto zařízení i jeho pracovníci letos slaví už druhý velký úspěch. V srpnu získali ocenění za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje.
3: Druhé místo v krajské soutěži o nejlepšího venkovského knihovníka získala Petra Stušková z obecní knihovny v Charvátech a třetí příčku obsadila Marcela Petržolová z obecní knihovny v Pňovicích. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až 9. matchball. V čínském hlavním městě vypadla přerovská hráčka Linda Nosková. Ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Nikola Bartuňková porazila Rakušanku Krauzovou a ve čtvrtfinále jí čeká zápas s Karolínou Muchovou.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, povane slabý, postupně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřený pravý pruh silnice první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci u Studené Loučky. Kvůli stavebním úpravám je na D48 z Bělotína do Frýdku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem za exitem Jeseník nad Odrou. Jezdí se tam jen jedním pruhem. Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projížděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je úterý po 19. hodině, to znamená, že je tady připraven pořad Cimbal a husle, který pro vás připravuje Honza Žurek. No, jelikož to počasí se úplně ne a ne tvářit podzimně, máme tady krásné babí léto, no tak asi i proto se Honza Žurek rozhodl, že vám přinesem příběhy a melodie s podzimním větrem, možná déšť a možná i blesky budou. Na toto téma budou právě lidové a dechové písně dnešní večer. Krásný poslech.

0: a husle.
1: Podvečer, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vydání hudebního magazínu Cimbál a husle, který na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v premiéře slýcháte pravidelně každé úterý po 19. hodině. Zatímco se krajina za našimi okny pomalu halí do podzimních barev, zaměříme se dnes na to, jakým způsobem naši předkové reflektovali rozmary počasí a meteorologické jevy v lidové písni. Pro venkovského hospodáře před 100 lety představoval říjen čas neúnavné práce, kdy bylo nutné dokončit sklizeň okopanin, zorat strní a včas zasít o zimy, k čemuž s přirozeným respektem vyhlížel každou změnu povětří. Atmosféru neklidného podzimního větru, jenž často provázel tyto polní práce, nám jako první přiblíží soubor Ostravica v písni Ej dýmaj větříčku dýmaj.

čaruju v té chvíli. Volám na všecky strany, kde je můj milý? Ať nemá klidné chvilečky, minuty ani hodinečky. Ani v městě či na cestě, ani venku, ani všenku, dokavať ku mně nepřijde, moju ruku nepodrží. Ať si pojčá křídla od sokola, ať ho nohy nezabola, ať mu nesu hory horami, skaly skalami. Ať se spicho za moju podobu, za mojím červeným pasem,

Vítr mívá v lidové slovesnosti často dvojí tvář, neboť na jedné straně může představovat mírný vánek, přinášející očekávanou vláhu, zatímco v podzimním období se mění v neskrotný živel. Staré pranostiky ostatně varovaly, že pokud vítr v říjnu ze severu fouká, tuhá zima se plíživě přikrádá. V mnoha písňových textech navíc vítr nefunguje pouze jako prostý zvukový jev, nýbrž nabývá role pomyslného posla, který vrací vzpomínky nebo zesiluje pocit samoty, o čemž nás v zápětí přesvědčí Karel Petružela s cymbálovou muzikou Kotár stáhlou písní Duní větr duní.

Když podzimní povětří nabere na obrátkách, nezřídka se nad krajinou přeženou i bouřky, jež v lidovém vnímání vzbuzovaly posvátnou bázeň a stávaly se vděčným dramatickým prvkem mnoha baladických příběhů. Úder hromu a záblesk na potemnělé obloze vnímali lidé jako projev mocných přírodních sil, jimž nezbývá než s pokorou ustoupit. Jako virtuózní instrumentálku na cymbál pojala píseň Hromy bijou horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Hlavním protagonistou je Petr Pavlinec.

Silné deště přirozeně nepatřily pouze k dramatickým horským hřebenům, ale nevyhýbaly se ani úrodným nížinám, kde nečekaný příval vody mohl vážně ohrozit celoroční úrodu. Z temných mračen, stahujících se nad hostýnskými vrchy, čerpala svou inspiraci i záhorská muzika. V jejímž podání si poslechneme drobnou hudební momentku Od Holešova mračna do a po ní pouštím malou Rusavu s Bukovinkou Fúkaj větře z Podola.

0: Vytrvalé podzimní lijáky, jež proměnili polní cesty v neprostupné bláto, zaháněli hospodáře do světnic a otevírali tak prostor pro domácí činnosti spjaté s blížící se zimou. Téma neustávajícího deště se dočkalo i své hudební stylizace, v níž se zvuk kapek prolíná s lidskou melancholií. K těm nejznámějším patří původně slovenská melodie Prší, prší, len sa leje, jejíž barvité instrumentální zpracování nám zprostředkuje cymbál nová muzika Technik a zpěvem pak nenahraditelný bohatýr Luboš Holý.
1: Prší, prší, len sa leje a já

S neustávajícím deštěm se příroda pomalu připravuje na zimní spánek. Stromy zhazují poslední listí a veškerý společenský život se přesouvá do tepla venkovských jizeb. Zde se za dlouhých večerů odehrávalo i tradiční draní peří, které sice vyžadovalo naprosté bezvětří, aby se pracně získávané chmíří nerozletilo po celé světnici. Ale třeba zrovna do takto zšeřelé atmosféry přidávám dvě závěrečné hudební tečky za dnešním vysíláním. Cimbálovou muziku Stanislava Gabriela Na osice lístek vadne a zpěváky z Kuželova a horňáckou muziku Miroslava Minkse s písní Za horama prší déšť. A opravdu už je to pro dnešek úplně všechno. Z vln Českého rozhlasu Olomouc se s vámi pro dnešek loučí Honza Žůrek. Přeji vám příjemný zbytek úterního večera a budu se těšit na slyšenou opět za týden.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer, lačerate šukaršuni ben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík a vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: Poslech u Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing s featem Doobend Kladno s Honzíkem a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje s tím, že jsem někdy si řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první, vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84 to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zžil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jako, že na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amaričave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout a Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
1: Přesně co to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit
1: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.
3: Paž!

0: a stále posloucháte u Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Purikane Gilla, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilla. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrál ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že ty, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru,
3: ano.
1: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, na kladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: A hymna a to je Čajory Romani. Čajory Romani, já jde kér magi a góry.
0: A jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
3: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
2: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
4: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
5: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
6: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou za Slaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
7: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hualorio, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavadská, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě Stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu, radši, aby se mu to
1: No.
0: Nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je obehnaný vysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že tenhle ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, no, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živě, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i
1: určitě
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točejí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu.

0: desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou a stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
2: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
4: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
2: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: u nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým vodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly Aiky, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdeme.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakab významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzíti choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráží.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. A co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Borgunskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluj, miluj nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že tůžím, než ze všech nejkrasšej sloužím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe a jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano, ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Co uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky jich si mohu dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla se mi vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000? Nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni. Tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Nejsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach, tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Ja, adres. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a z díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl,

0: A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej, udělal si takové jako sánky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako beznohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam, on nemohl, a on tam celý
1: bez
0: ten
1: obraz,
0: bez, tak tam seděl na tom... Na tom rantlu se hrála vážná hra.
1: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím. Ale.
0: Já se odbourám.
1: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
2: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragedie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říkal, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom ha, ha. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
1: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
0: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no ona byla skvělá, ale byla...
1: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
0: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. je vlastně buditel, který

0: neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říct, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
1: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
1: Jo.
0: To je přece tak.
1: Děkuju, no.
0: To si nevymyslíš.
1: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Hrzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl: pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já, jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán: paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
1: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška, a s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu, a tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška, a teď ty věci už byly vyzkoušeny, už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili, dva plešatý lidi na jeviště, a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo? A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát je úterně středeční, právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: Nebylo to jednoduché.
0: Je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho
0: ano. Jsem
1: se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Když si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano,
1: pro
0: ano, život. Ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: A to jsem dostávala tu radost plnýma dušama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, dobrou hezký noc. Večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, nebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoologická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Uh-huh.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: a už jsem mohl mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch, nech to dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Uh-huh.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu Hradci Králové,
0: uh-huh.
1: 8 árov,
0: uh-huh. za
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: uh-huh.
1: no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců drvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělal podrženou seštěnou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečil a to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami
0: jo,
1: vnucí.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teraz po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Ináč že se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teraz, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Má jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky písanou češtinou, udělal jsem si tady maturicu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Majanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal, keď Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik, napísal prvou jako básničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakať.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, ja nerozumiem. A od tej doby sa Pavo Rosák vyzoslal po slovensky. A tá komise maturitní, tá říká, ďakujem, stačí, no.
0: Stačilo, áno, vidíte to. No výborne, tak Jano, každopádne moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, ako ste vy, viete, ako sme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to byl, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková. Tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům naše linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitušková, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, nemělo to vliv na další postup, na třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, se, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil s jedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo méně cená, nebo něco, člověk,
0: že... No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se aj do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceněn. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal naši úřely, jsem nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu dáčku, a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo.
1: Prostě dostali jsme to zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že jim něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Škoda, že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěřili, někteří, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musí vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a a no, to udělat to z vaší rodiny.
1: Trošku takový, musíme se hlídat, jo? No, tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo?
0: Jo, jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, no, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je starat, bude, no, takže... Tak, říkám, spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Říkám,
0: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krásně po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se
1: já
0: vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Hmm. Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staraj se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem mu vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem jí panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže, tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev a dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi a já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme, my jsme byli československé učitelé. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A kterého jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla domů, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Na těch jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milostpaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím,
1: a
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem 14 šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Že se to povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mě to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pánu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiják.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně. Já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstáce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Děkuji, když to měte se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak, co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je

0: takže my jsme taková čtverka.
1: Takže jste rád vlastně, že no. žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo ano. se tam usadit ano. a vlastně tak, tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
0: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
1: Jo.
0: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
1: Ano.
0: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
1: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, no. že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
0: Jo. A vy se tež, paní, držte.
1: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné tak dny.
0: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
1: No věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
0: Je, tu je. Klídeček, už rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
1: pořád
0: to,
1: co dělat, že jo, tam u vás.
0: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak jo.
1: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuji moc za návštěvu, ať se vám daří stále dobře. Jo.
0: Dobrou noc, děkuji.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Stojím.

0: Poslouchali hudební vzpomínka na Jirku Šelinkera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a tato měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechných možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na Svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všechno.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a spravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicima. Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříč si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na to jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem mi zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, no, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel. A teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie,
0: tak
1: že
0: jste tam ráda.
1: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak babičky. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupili s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z nich měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste si nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat. A je to různé. Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skladangu, tak je to pro něj úspěch. Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: každý máme něco, samozřejmě, že jo. No abych to teda se vedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, i když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: A bylo to.
1: Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku, v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jako
0: no.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek. A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: Od 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí. Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě,
0: no je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak, tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my tady se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to s vás, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedny, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: hodinu
1: a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánů doktorů a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám celou páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak se to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím co vše, o čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano, ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky
0: den.
1: Těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. V pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: My jsme skládali. No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal. Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení. A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000 a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo,
0: a šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu, řidič neviděl.
0: Jo.
1: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven. Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace hrůza. A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 1:59 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhody.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádím roka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, jasný. Ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky. Ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná odnory, no teď už mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mm-hmm. Mají fakt pěkné písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. Ono je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak zbytečný,
0: no, tak. Ano, přesně. Dobře, tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře. Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina, mm-hmm. Pozdravujte Vastičku, pozdravujte Udmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak no, já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím, co říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: To těžký období, moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Mm-hmm. Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já jo, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, mm-hmm, a jsem si tady poznali. A já jsem se odstil s mojí matkou, mm-hmm, následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no. No,
1: tak ne, ani ne, nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik. No a 35 roku, v 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování. Mm-hmm. A jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Mm-hmm. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synov jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, a ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán se uměl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takoví lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Jičíně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, předvečer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Jste 8 hodin vpředu.
0: Jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo.
1: Třeba letní návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás.
1: Ano.
0: Hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím. Dobrou
0: díky.
1: Noc.
0: Hodně
1: držme
0: zdraví.
1: Se, držme se za rytě.
0: No, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jimmy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Skupina Hop-Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolesně a s čistým

svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou. To je taky důležitý poznatek, to je pravda. A vybudovala jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou, společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťule, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž, tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs, vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá, nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám, tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvu tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je vodlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď, jak jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No.
5: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přišima si. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
5: Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samozřejmě naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
5: No, když já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťoldo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: No, to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: Ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil. Jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objížděj, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyťce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kdepak. Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prýma. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.
8: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
9: Nervové sanatorium, mluvte, prosím, ale pilně.
8: Haló, je špatně rozumět.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kirchner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kirchner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kirchner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělám telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely. Ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili. Já jsem se tolik smál. Tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínko.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře, ale říká mistře.
4: To vyzrálé
2: bylo tak, trošku přehnané. Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zachousnutej, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy rád... dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je, jistě, to je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapiš si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka, to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená, a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, Máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už to jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchá.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Na shledanou, mistře!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
3: Dí-da-dí,
4: ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Ty radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně.
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak tak pozoruju.
3: Eli, Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec.
2: To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký,
4: to je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ty nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, míň.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik, šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, jed.
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama. Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Ale pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble.

0: prostředky? Prostředky?
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
0: Mám.
2: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
0: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
0: Mám.
2: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
0: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluvíš přijít taky s troškou do mlýna?
0: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
0: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
0: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
0: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
3: jen aby,
0: v pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
0: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
0: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na folimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
0: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
0: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
0: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
0: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
0: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
0: No, ano. Skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte. Dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
0: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
0: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
0: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
0: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
0: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
0: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
0: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
0: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.